0: etap. Každá by měla mít v průměru 80 km. Průběh cesty bude dokumentovat na instagramovém účtu. Robert Fico v pátek přiletěl do Moskvy. Slovenský premiér se tam zúčastnil akci ke dni vítězství. V podvečer o tom informovala ruská státní agentura TASS. Podle slovenského deníku N se šéf vlády po příletu zúčastnil aktu položení věnců u hrobu neznámého vojína nedaleko Kremlu. Fico se přitom v sobotu nechystá v Moskvě zúčastnit vojenské přehlídky. Už dříve ale avizoval, že se sejde s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Premiéra na cestě provází místopředseda sněmovny Tibor Gašpar a státní tajemník na ministerstvu zahraničí Marek Eštok.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Mezinárodní tenisová federace ponechá v platnosti sankce proti hráčům Běloruska, a to přesto, že Mezinárodní olympijský výbor ve čtvrtek sportovním svazům doporučil jejich zrušení. Běloruský tenisový svaz tak zůstane podle pátečního vyjádření federace stejně jako ruský i nadále suspendovaný. To v praxi znamená, že hráči a hráčky obou zemí budou i nadále na turnajích bez vlajky a označení země. V noci čekáme polojasno až oblačno, místy může být přechodně i skoro jasno a ojediněle se vytvoří mlhy. Nejnižší teploty budou klesat k 5 stupňům Celsia a při déle trvající malé oblačnosti až ke 3. Lokálně můžete narazit i na přízemní mrazíky. V sobotu čekáme oblačno až polojasno, ráno lokálně i skoro jasno a ojediněle se ještě budou vyskytovat mlhy. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. K večeru bude ubývat oblačnosti, většinou do vyjasnění. Nejvyšší teploty maximálně 20 stupňů, na jihu území až 23.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

Dneska nás čeká zatím poslední deska Rolling Stones Hackney Diamonds. Vyšla na konci října 2023 a způsobila senzaci. Kapela věkově kolem 80 zněla svěžněji než spousta mladých muzikantů. Stouni na desce pracovali 4 roky a vystřídali přitom 5 nahrávacích studií. 3 z 12 skladeb potom vyšly jako singly a spolu s ostatními skladbami je uslyšíme večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Aktivita klíšťat v příštích dnech poroste. Do Českého Švýcarska se po požáru vracejí turisté a hokejový útočník Hlava se vrací do Kladna. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rock Zone vás vítá Ondřej. Klíšťata se chystají do akce. V příštích dnech jejich aktivita poroste. Nejvíce jim totiž vyhovuje vlhké a teplé počasí. Lékaři letos do konce dubna zachytili přes 1800 případů lymské boreliózy a také 10 nemocných s klíšťovou encefalitidou, která má až u čtvrtiny lidí dlouhodobé následky. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Česko přitom patří k zemím, kde se nemocemi od klíšťat nakazí každoročně velké množství lidí. Častější počet případů už je jen v Pobaltí. České Švýcarsko se vzpamatovává po nedávném požáru. Pro návštěvníky Národního parku zůstává uzavřená jen oblast, kde v minulých dnech hořelo. Přístupné jsou jinak všechny turistické trasy a cíle, které byly dostupné před požárem. Správcům parku pomáhají s dohledem kolegové ze Šumavy a sjednání dobrovolní hasiči. V pravidelných 3hodinových intervalech oblast kontrolují dronem vybaveným termokamerou, aby se oheň znovu nerozhořel. Slovenský premiér Robert Fico odletěl do Moskvy. Uctil tam oběti druhé světové války položením věnce u hrobu neznámého vojáka. Oficiálních oslav a vojenské přehlídky se však nezúčastní. S Vladimírem Putinem se ale potká u jednacího stolu.
2: Z bezpečnostných důvodů se nezverejnila trasa vládného špeciálu, ale zřejmě preletu vyhoveli severské krajiny a nie Polsko. Fico absolvuje iba krátku návštěvu Moskvy. Na Slovensko sa vráti v sobotu hneď po skončení bilaterálneho rokovania s Putinom. Svoju cestu obhajuje tým, že si ukončenie druhej svetovej vojny uctieva na viacerých miestach. Vo štvrtok navštívil koncentračný tábor v Dachau a zúčastní sa aj spomienky v Normandii. Josef Bálko, Slovensko.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejista Nikola Zlava se po 4 letech vrací do Kladna. 31letý útočník, který strávil uplynulé 4 sezóny v Litvínově, se stal už 4. posilou rytířů. Kladenský klub jeho příchod oznámil na svém webu. V uplynulém ročníku nazbíral Hlava v základní části extraligy 10 gólů a 7 asistencí. V baráži proti Hlavě pomohl Litvínovu udržet se v nejvyšší soutěži brankou a přihrávkou. V noci čekáme polojasno až oblačno, místy může být přechodně i skoro jasno a ojediněle se vytvoří mlhy. Nejnižší teploty budou klesat k 5 stupňům Celsia a při déle trvající malé oblačnosti až ke 3. Lokálně taky můžete narazit na přízemní mrazíky. Přes den v sobotu čekáme oblačno až polojasno, ráno lokálně i skoro jasno a ojediněle se ještě budou vyskytovat mlhy. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. K večeru bude ubývat oblačnosti většinou do vyjasnění. Nejvyšší teploty maximálně 20 stupňů, na jihu území dokonce až 23.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

your mother in the world.

0: Hey, baby, let's stay out tonight.
1: Dneska nás čeká zatím poslední deska Rolling Stones Hackney Diamonds. Vyšla na konci října 2023 a způsobila senzaci. Kapela věkově kolem 80 zněla svěžněji než spousta mladých muzikantů. Stouni na desce pracovali 4 roky a vystřídali přitom 5 nahrávacích studií. 3 z 12 skladeb potom vyšly jako singly a spolu s ostatními skladbami je uslyšíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Letecký provoz v Praze narušil dron, slovenský premiér Fico dorazil do Moskvy a běloruský tenis zůstává bez vlajky. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rockzone vás vítá Ondřej. Letecký provoz v Praze v pátek narušil neoprávněný provoz dronu v bezletové zóně ruzinského letiště Václava Havla. Jedno letadlo kvůli tomu museli odklonit do Vídně. Několik dalších pak nabralo zpoždění. Policie v souvislosti s incidentem zadržela jednoho člověka a dron zajistila. Podle informací na síti X celý případ dál prověřuje. Čech plánuje unikátně ukázat rozdíl mezi válkou a mírem. Patrik Venclík z Liberce se na podzim chystá běžet z Prahy do Kyjeva. 52-letého tenisového trenéra čeká skoro 1600 kilometrů přes Česko, Polsko a Ukrajinu. Venclík agentuře ČTK vysvětlil, že chce nenásilnou formou pomoci lidem zasaženým válečným konfliktem.
2: Protože jsem šílenec do běhu, tak mě napadl běh prostě z Prahy do Kyjeva. Tím, že vlastně bych dokumentoval vlastně celou cestu a život lidí na území, kde je mír, to znamená Česká republika, Polsko a pak přeběhnutí na Ukrajinu a vlastně život lidí ve válečném konfliktu.
1: Trasu má Venclík rozdělenou na 24 etap. Každá by měla mít v průměru 80 kilometrů. Průběh cesty bude dokumentovat na Instagramovém účtu. Robert Fico v pátek přiletěl do Moskvy. Slovenský premiér se tam zúčastnil akci ke Dni vítězství. V podvečer o tom informovala ruská státní agentura TASS. Podle slovenského deníku N se šéf vlády po příletu zúčastnil aktu položení věnců u hrobu neznámého vojína nedaleko Kremlu. Fico se přitom v sobotu nechystá v Moskvě zúčastnit vojenské přehlídky. Už dříve ale avizoval, že se sejde s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Premiéra na cestě provází místopředseda sněmovny Tibor Gašpar a státní tajemník na ministerstvu zahraničí Marek Eštok.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Mezinárodní tenisová federace ponechá v platnosti sankce proti hráčům Běloruska, a to přesto, že Mezinárodní olympijský výbor ve čtvrtek sportovním svazům doporučil jejich zrušení. Běloruský tenisový svaz tak zůstane podle pátečního vyjádření federace stejně jako ruský i nadále suspendovaný. To v praxi znamená, že hráči a hráčky obou zemí budou i nadále na turnajích bez vlajky a označení země. V noci čekáme polojasno až oblačno, místy může být přechodně i skoro jasno a ojediněle se vytvoří mlhy. Nejnižší teploty budou klesat k 5 stupňům Celsia a při déle trvající malé oblačnosti až ke 3. Lokálně můžete narazit i na přízemní mrazíky. V sobotu čekáme oblačno až polojasno, ráno lokálně i skoro jasno a ojediněle se ještě budou vyskytovat mlhy. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. K večeru bude ubývat oblačnosti, většinou do vyjasnění. Nejvyšší teploty maximálně 20 stupňů, na jihu území až 23.
0: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

Dneska nás čeká zatím poslední deska Rolling Stones Hackney Diamonds. Vyšla na konci října 2023 a způsobila senzaci. Kapela věkově kolem 80 zněla svěžněji než spousta mladých muzikantů. Stouni na desce pracovali 4 roky a vystřídali přitom 5 nahrávacích studií. 3 z 12 skladeb potom vyšly jako singly a spolu s ostatními skladbami je uslyšíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Aktivita klíšťat v příštích dnech poroste. Do Českého Švýcarska se po požáru vracejí turisté a hokejový útočník Hlava se vrací do Kladna. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rockzone vás vítá Ondřej. Klíšťata se chystají do akce. V příštích dnech jejich aktivita poroste. Nejvíce jim totiž vyhovuje vlhké a teplé počasí. Lékaři letos do konce dubna zachytili přes 1800 případů lymské borelie.

0: a také 10 nemocných s klíšťovou encefalitidou, která má až u čtvrtiny lidí dlouhodobé následky. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Česko přitom patří k zemím, kde se nemocemi od klíšťat nakazí každoročně velké množství lidí. Častější počet případů už je jen v Pobaltí. České Švýcarsko se vzpamatovává po nedávném požáru. Pro návštěvníky Národního parku zůstává uzavřená jen oblast, kde v minulých dnech hořelo. Přístupné jsou jinak všechny turistické trasy a cíle, které byly dostupné před požárem. Správcům parku pomáhají s dohledem kolegové ze Šumavy a sjednání dobrovolní hasiči. V pravidelných 3-hodinových intervalech oblast kontrolují dronem vybaveným termokamerou, aby se oheň znovu nerozhořel. Slovenský premiér Robert Fico odletěl do Moskvy. Uctil tam oběti druhé světové války položením věnce u hrobu neznámého vojáka. Oficiálních oslav a vojenské přehlídky se však nezúčastní. S Vladimírem Putinem se ale potká u jednacího stolu.
1: Z bezpečnostných důvodů se nezverejnila trasa vládného špeciálu, ale zrejme preletu vyhoveli severské krajiny a nie Polsko. Fico absolvuje iba krátku návštěvu Moskvy. Na Slovensko sa vráti v sobotu hneď po skončení bilaterálneho rokovania s Putinom. Svoju cestu obhajuje tým, že si ukončenie druhej svetovej vojny uctieva na viacerých miestach. Vo štvrtok navštívil koncentračný tábor v Dachau a zúčastní sa aj spomienky v Normandii. Jozef Bálko, Slovensko.
2: Posloucháte rychlý přehled správ na rádiu Rockzone.
0: Hokejista Nikola Zlava se po 4 letech vrací do Kladna. 31-letý útočník, který strávil uplynulé 4 sezóny v Litvínově, se stal už 4. posilou rytířů. Kladenský klub jeho příchod oznámil na svém webu. V uplynulém ročníku nazbíral Hlava v základní části extraligy 10 gólů a 7 asistencí. V baráži proti Hlavě pomohl Litvínovu udržet se v nejvyšší soutěži brankou a přihrávkou. V noci čekáme polojasno až oblačno, místy může být přechodně i skoro jasno a ojediněle se vytvoří mlhy. Nejnižší teploty budou klesat k 5 stupňům Celsia a při déle trvající malé oblačnosti až ke 3. Lokálně taky můžete narazit na přízemní mrazíky. Přes den v sobotu čekáme oblačno až polojasno, ráno lokálně i skoro jasno a ojediněle se ještě budou vyskytovat mlhy. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. K večeru bude ubývat oblačnosti většinou do vyjasnění. Nejvyšší teploty maximálně 20 stupňů, na jihu území dokonce až 23.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

Dneska nás čeká zatím poslední deska Rolling Stones Hackney Diamonds. Vyšla na konci října 2023 a způsobila senzaci. Kapela věkově kolem 80 zněla svěžněji než spousta mladých muzikantů. Stouni na desce pracovali 4 roky a vystřídali přitom 5 nahrávacích studií. 3 z 12 skladeb potom vyšly jako singly a spolu s ostatními skladbami je uslyšíme večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Letecký provoz v Praze narušil dron, slovenský premiér Fico dorazil do Moskvy a běloruský tenis zůstává bez vlajky. U rychlého přeletu

0: pořadu zpráv na rádiu Rockzone vás vítá Ondřej. Letecký provoz v Praze v pátek narušil neoprávněný provoz dronu v bezletové zóně ruzínského letiště Václava Havla. Jedno letadlo kvůli tomu museli odklonit do Vídně, několik dalších pak nabralo zpoždění. Policie v souvislosti s incidentem zadržela jednoho člověka a dron zajistila. Podle informací na síti X celý případ dál prověřuje. Čech plánuje unikátně ukázat rozdíl mezi válkou a mírem. Patrik Venclík z Liberce se na podzim chystá běžet z Prahy do Kyjeva. 52-letého tenisového trenéra čeká skoro 1600 kilometrů přes Česko, Polsko a Ukrajinu. Venclík agentuře ČTK vysvětlil, že chce nenásilnou formou pomoci lidem zasaženým válečným konfliktem.
1: Protože jsem šílenec do běhu, tak mě napadl běh prostě z Prahy do Kyjeva. Tím, že vlastně bych dokumentoval vlastně celou cestu a život lidí na území, kde je mír, to znamená Česká republika, Polsko a pak přeběhnutí na Ukrajinu a vlastně život lidí ve válečním konfliktu.
0: Trasu má Venclík rozdělenou na 24 etap. Každá by měla mít v průměru 80 kilometrů. Průběh cesty bude dokumentovat na instagramovém účtu. Robert Fico v pátek přiletěl do Moskvy. Slovenský premiér se tam zúčastnil akci ke dni vítězství. V podvečer o tom informovala ruská státní agentura TAS. Podle slovenského deníku N se šéf vlády po příletu zúčastnil aktu položení věnců u hrobu neznámého vojína nedaleko Kremlu. Fico se přitom v sobotu nechystá v Moskvě zúčastnit vojenské přehlídky. Už dříve ale avizoval, že se sejde s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Premiéra na cestě provází místopředseda sněmovny Tibor Gašpar a státní tajemník na ministerstvu zahraničí Marek Eštok.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Mezinárodní tenisová federace ponechá v platnosti sankce proti hráčům Běloruska, a to přesto, že Mezinárodní olympijský výbor ve čtvrtek sportovním svazům doporučil jejich zrušení. Běloruský tenisový svaz tak zůstane podle pátečního vyjádření federace stejně jako ruský i nadále suspendovaný. To v praxi znamená, že hráči a hráčky obou zemí budou i nadále na turnajích bez vlajky a označení země. V noci čekáme polojasno až oblačno, místy může být přechodně i skoro jasno a ojediněle se vytvoří mlhy. Nejnižší teploty budou klesat k 5 stupňům Celsia a při déle trvající malé oblačnosti až ke 3. Lokálně můžete narazit i na přízemní mrazíky. V sobotu čekáme oblačno až polojasno, ráno lokálně i skoro jasno a ojediněle se ještě budou vyskytovat mlhy. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. K večeru bude ubývat oblačnosti, většinou do vyjasnění. Nejvyšší teploty maximálně 20 stupňů, na jihu území až 23.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

deska nás čeká zatím poslední deska Rolling Stones Hackney Diamonds. Vyšla na konci října 2023 a způsobila senzaci. Kapela věkově kolem 80 zněla svěžněji než spousta mladých muzikantů. Stouni na desce pracovali 4 roky a vystřídali přitom 5 nahrávacích studií. 3 z 12 skladeb potom vyšly jako singly a spolu s ostatními skladbami je uslyšíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: YouTube a jejich pecka Stuck in a Moment a tak dál a tak dál, však to znáte. 6 hodin 59 minut a krásnou sobotu 9. května vám od Mikráku přeje Pišťák.
1: Nazdar.
0: Teploty venku se nám pohybují někde kolem osmičky, samozřejmě podle toho, kde se pohybujete. Jeden Evropy narozeniny dneska má Dave Gehen z Depeche Mode a pojďme si dát všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Úřadům došly peníze na rekvalifikace, Fico je v Moskvě a platový strop v NHL bude od příští sezóny vyšší. Stát šlape na brzdu s rekvalifikacemi zdarma, nyní se k ním dostane jen zlomek zájemců, nárok na ně mají ti nejpotřebnější. Loni stát zaplatil celoživotní vzdělávání v rekordních 133 tisících případech. Někteří zájemci prošli i více školeními, velká část z toho byly kratší digitální kurzy. Letos nastal totální propad, ke konci dubna bylo schválených jen 2700 rekvalifikací. Podle Františka Bikára z tiskového oddělení úřadu práce bylo hlavní příčinou rozpočtové provizorium. Stát musel z omezených peněz nejdřív proplatit absolvované kurzy. Po skončení provizoria se ale podle Hospodářských novin bude šetřit. Úředníci budou například přezkoumávat, jestli je daná profese na trhu potřebná a zda se v ní má šanci dotyčný uplatnit. Vláda chce ulevit číšníkům a servírkám. Spropitné v restauracích má být podle kabinetu osvobozené od daně z příjmů a pojistného. Ministryně financí Alena Schillerová doufá, že tento krok v barech a restauracích ocení.
3: Servírkám, číšníkům, barmanům či kuchařům tak otevíráme snadnější cestu hypotékám a bankovní bonitě. Samozřejmě nic nemůže být bez stropu. Je to až do 7% celkových tržeb daného restauračního zařízení.
0: Slovenský premiér Fico je v Moskvě. Včera do Ruska přiletěl, aby se zúčastnil akcí ke dni vítězství. Předseda slovenské vlády před novináři řekl, že je přesvědčený, že se blíží konec rusko-ukrajinské války. Podle slovenských médií mluvil o svém nadcházejícím setkání s Vladimírem Putinem a řekl, že chce přesvědčení o blížícím se konci války vyslovit. Rusko slaví den vítězství o den později než Česko, tedy právě až dnes.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Hokejisti v NHL na tom budou zase o něco líp. Platový strop klubů se totiž zase o pár milionů zvýšil. Od příští sezóny se ustálí na částce v přepočtu skoro 2,4 miliardy korun. K tomu by se aktuálně nejvíc přiblížil Kirill Kaprizov z Minnesoty, který je dneska nejlépe placeným hráčem. Five Finger Death Punch oslaví 20 let existence i v Praze. Parta z Las Vegas se staví v O2 aréně příští rok 31. ledna. Před nimi se na pódiu objeví ještě skočtí Bleed From Within a naše barvy budou hájit Dimitri. Dnes mělo být oblačno až polojasno a k tomu maxima někde kolem 15 až 20. A teď už pojďme na další muziku na rádiu Rockzone. Mám tu pro vás Guano Apes a taky tři ségry. Pěkný ráno.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Přesně tak, máte naladěno na Rádio Rock Zone a před náma kukátko na dopravu. Uzavřený tady mám nějaký silnice, konkrétně na Plzeňsku ve Zruči Senci. Na návsi 9. května je silnice uzavřena, tak se na to podívejte. No a tolik vlastně hlavní tahy jsou bez nehod. Připomínám, kdo nevíte, metro C je omezený mezi Kobylisama a Pražským povstáním, konkrétně tam dnes ani zítra metro nejede vůbec. Před náma Marmozec a jejich novinka Cut Black.
0: Radio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
2: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
3: Ahoj rokeři, oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Oidipus Tyranu jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá akrobacie, virtuózní kapela. 13. května od 19 hodin v Rock Opeře Praha. Rock Opera CZ.
4: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone.
5: Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu.
4: Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku.
5: Dej follow a buď v první linii rockový scény.
0: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Máte naladěno na Rádio Rock Zone, za náma jsou Depeche Mode, mimochodem David Gehen z Depeche Mode má dneska narozeniny. No a kam za tou muzikou dneska si samozřejmě řekneme, skočte na naše webovky rockzone.cz do sekce Club Life, tam si můžete v klidu a v pohodě vybrat, no a já vybírám třeba Weather Day v Sub-Zero v Praze, nebo v Bastionu v Jaroměři jsou Plan to Kill. Jak jsem říkal, rockzone.cz, sekce Club Life, tam je toho víc, teď už Avantázia a jejich pecka Dwitch.
0: Rádio Rockzone. Dneska nás čeká zatím poslední deska Rolling Stones Hackney Diamonds. Vyšla na konci října 2023 a způsobila senzaci. Kapela věkově kolem 80 zněla svěžněji než spousta mladých muzikantů. Stouni na desce pracovali 4 roky a vystřídali přitom 5 nahrávacích studií. 3 z 12 skladeb potom vyšly jako singly a spolu s ostatními skladbami je uslyšíme večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Zone počasí.
1: Máte naladěno na rádio Rock Zone, tohle byly samozřejmě Survivor a jejich klasika Eye of a Tiger. A my se pojďme podívat, jak to bude s počasím pro dnešní den. Převážně oblačno až polojasno, ještě k ránu nějaká mlžka a přes den hrozejí i lehký přehánky. Maxima někde kolem 20 a před náma Rio Spring.
2: Rádio Rock Zone. Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Antigona je naše první rocková opera. Rockerky létající vzduchem, virtuózní kapela, velké operní i rockové hlasy. V sobotu 9. května od 18 hodin v Rock Opeře Praha. Rock Opera CZ.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpromača 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
4: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
5: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
7: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
6: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
7: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
6: Tak dej odběr našemu kanálu.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: You Could Be Mine na Guns N' Roses v 9 ráno na rádiu Rock Zone. Krásnou sobotu 9. května vám od mikráku přeje Pišťák. Teploty venku se pohybují lehce nad 10 a pojďme si rovnou dát všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Spor hradu a vlády o summit NATO trvá. Letecký provoz v Praze včera narušil dron a fotbalisté Slavie se mohou posvětit obhajobu titulu. Spor mezi hradem a vládou ohledně složení české delegace na letním summitu Severoatlantické aliance pokračuje i po schůzce prezidenta Petra Pavla a premiéra Andreje Babiše. Hlava státu trvá na své účasti. Babiš naopak míní, že by Pavel neměl být součástí delegace. O jejím složení rozhodne kabinet až v červnu. Prezident argumentuje ústavou a nevyloučil, že by zvážil kompetenční žalobu, zatím ji ale nechystá. Babiše mrzí udržování konfliktu. Ten se navíc spíš ještě vyostřil co premiér na schůzku s prezidentem dorazil se zpožděním. Policie po včerejším incidentu s dronem u pražského letiště zadržela muže. Zajistila i dron, který se bez oprávnění pohyboval v bezletové zóně ruzínského letiště Václava Havla. Jedno letadlo bylo nutné odklonit do Vídně, několik dalších nabralo zpoždění. Zadržený muž je ročník 1988, je podezřelý z obecného ohrožení z nedbalosti. Vlna medikací na hubnutí mění Ameriku. Lidé už nechtějí sladké ani velké porce. Reagují už také potravinové řetězce. Narychlo musí měnit zboží v regálech, jinak by obchody mohly přijít o miliardy.
2: Léky a injekce typu Ozempic doslova válcují americký trh. Potravinové řetězce tady potvrzují jasnou změnu. Zákazníci kupují méně chipsů a sladkostí. Do košíku dávají menší krabičky a zdravější potraviny. Obchody na to musí reagovat okamžitě. Rodinná balení už nejsou hity. Trh s potravinami se tak v USA nepřizpůsobuje vlastní chuti, ale potlačenému hladu. Experti odhadují, že pokud tento trend bude pokračovat, potravinářský průmysl by mohl přijít do roku 2030 o miliardy dolarů ročně. Ze Spojených států Hedvika Miller.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Fotbalisté Slavie se budí do důležitého dne. Už v dnešním utkání totiž mohou obhájit ligový titul. Ve druhém z 5 kol nadstavby přivítají v derby Spartu. V případě výhry by jí v čele tabulky odskočili na nedostižných 11 bodů. Sešívaní můžou ovládnout samostatnou ligu po 9. a po 5. pod trenérem Jindřichem Trpišovským. V ligové sezóně prohráli jediné z 31 utkání a doma v nejvyšší soutěži už 44 zápasů nenašli přemožitele. V minulém derby v březnu zvítězila Slávie nad Spartou v Edenu 3-1. Na podzim se rivalové rozešli smírně 1-1. Derby pražských S začne v Edenu v 7 hodin večer. Na fotbalovém programu je toho dnes ale víc. Ve 4 hodiny se ve skupině o titul utkají Plzeň s Libercem. Ve skupině o záchranu se budou hrát už od 2-3 zápasy, ve kterých Mladá Boleslav vyzve Zlín, Teplice Ostravu a Dukla Praha Slovácko. Václav na Lemiho nemůže zapomenout. Rodné město slavného muzikanta, který zemřel před 11 lety, otevřelo unikátní malé muzeum Motorhead. Jmenuje se All Number 6 a je místem plným unikátních artefaktů, baru s pivem Motorhead i nealko verzí Lemiho legendárního drinku Jack and Coke. Výtěžek navíc pomůže proměnit místní Queen's Theater v moderní hudební sál. Nedaleko navíc stojí i Lemiho socha. Dnes čekejte oblačno až polojasno, maxima kolem 20. A teď už nic čekat nemusíte, respektive nemusíte čekat na něco, protože to něco přichází teď a bude to Lucie a jsem 41. Pěkný ráno.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Halloween, Radio Rock Zone v 9 hodin 21 minut.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Teploty venku se nám pohybují někde kolem desítky nebo lehce nad a pokud chcete dneska někam vyrazit, vězte, že maxima by se měly dostat až někam k 20 a k tomu bude polojasno až oblačno. Před náma YouTube a jejich Song of the Future.
1: Radio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
2: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
3: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Antigona je naše první rocková opera. Rockerky létající vzduchem, virtuózní kapela, velké operní i rockové hlasy. V sobotu 9. května od 18 hodin v Rock Opeře Praha. Rock Opera CZ.
4: S Rockzonem na DABu i na sněžník se vyhrabu.
5: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Novinka. Exkluzivně na Radio Rockzone.

0: Radio Rock Zone. Co o víkendu? Pojď na Duklu. Vezmi přátelé, rodinu nebo doražněnty. Užij si pořádnou dávku emocí, skvělý street food a prvoligový fotbal. Vyber si své místo včas. Už tuto sobotu 9. května od 14 hodin na stadionu Juliska. Vstupenky na fkdukla.cz. Pojď na Duklu.
1: Dneska nás čeká zatím poslední deska Rolling Stones Hackney Diamonds. Vyšla na konci října 2023 a způsobila senzaci. Kapela věkově kolem 80 zněla svěžněji než spousta mladých muzikantů. Stouni na desce pracovali 4 roky a vystřídali přitom 5 nahrávacích studií. 3 z 12 skladeb potom vyšly jako singly a spolu s ostatními skladbami je uslyšíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Dáváte si Radio Rock Zone, tohle byly samozřejmě, nebo byl Bruce Springsteen. Teploty venku takhle v 9.49 se pohybují kolem 13 a dneska čekejte maxima až kolem 20. Jinak k tomu oblačno až polojasno, místy může přijít i nějaká přeháňka a teď už přicházejí Parkway Drive.
0: Radio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
2: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Kufr zbalený, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Radio Rock Zone,
5: muzika na tělo.

Green Day a jejich pecka Boulevard of Broken Dreams na rádiu Rock Zone. Za minutku máme 10:00 dopolední, takže teď vám krásný ráno ledne od mikráku přeje Pišťák. Sobota 9. května, Ctiborové a Ctibory mají svátek, taky je den Evropy, no a

0: Loni stát zaplatil celoživotní vzdělávání v rekordních 133 tisících případech. Někteří zájemci prošli i více školeními. Velká část z toho byly kratší digitální kurzy. Letos nastal totální propad. Ke konci dubna bylo schválených jen 2700 rekvalifikací. Podle Františka Bikára z tiskového oddělení úřadu práce bylo hlavní příčinou rozpočtové provizorium. Stát musel z omezených peněz nejdřív proplatit absolvované kurzy. Po skončení provizoria se ale podle Hospodářských novin bude šetřit. Úředníci budou například přezkoumávat, jestli je daná profese na trhu potřebná a zda se v ní má šanci dotyčný uplatnit. Vláda chce ulevit číšníkům a servírkám. Spropitné v restauracích má být podle kabinetu osvobozené od daně z příjmů a pojistného. Ministryně financí Alena Schillerová doufá, že tento krok v barech a restauracích ocení.
1: Servírkám, číšníkům, barmanům či kuchařům tak otevíráme snadnější cestu hypotékám a bankovní bonitě. Samozřejmě nic nemůže být bez stropu. Je to až do 7% celkových tržeb daného restauračního zařízení.
0: Díky vládnímu návrhu dosáhl svého zástupce restauratéru z Hospodářské komory Luboš Kastner. Slovenský premiér Fico je v Moskvě. Včera do Ruska přiletěl, aby se zúčastnil akcí ke dni vítězství. Předseda slovenské vlády před novináři mi řekl, že je přesvědčený, že se blíží konec rusko-ukrajinské války. Rusko slaví den vítězství o den později než Česko, tedy právě až dnes.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Hokejisti v NHL na tom budou zase o něco líp. Platový strop klubů totiž zase o pár milionů vzrostl. Od příští sezóny se ustálí na částce v přepočtu skoro 2,4 miliardy korun. Do kina můžete zaskočit na Ďábel nosí Pradu 2. V kulisách modního světa se znovu rozehrává hra moci, ambicí a starých účtů. Víc už poví Saša Ptáčková.
3: Andy se po letech vrací do světa Runway.
4: Kdo to je? Ty ji znáš? Znám ji já?
5: Jsem Andy Saxová. Andrea?
6: Byla několikátou Emily.
4: Byla co?
3: Miranda v něm svádí boj s digitální dobou a slábnoucím vlivem tištěných médií.
4: Jsi tady, aby si nám pomohla s tím skandálem.
3: Emily a Nigel se mezi tím pohybují na vrcholu módního průmyslu a jejich cesty se znovu protínají ve světě špičkové módy.
5: Zírám, jak se změnila. Opravdu si mnohem sebevědomější. Na obočí si ale nesáhla.
0: Dnes mělo být polojasno až oblačno, k tomu maxima někde kolem 20. A teď už Kabát a taky Linkin Park. Pěkný dopoledne.
2: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Krakus a jejich Balrom Blitz za náma. Před náma informace o tom, že teploty venku se aktuálně pohybují jenom lehce nad desítkou. Maxima dneska čekejte zhruba kolem dvacítky a na většině území oblačno až polojasno. Kdyby někde spadla nějaká dešťová kapka, nedivte se, ale není to nic, co by vás mělo rozpustit. Před náma Black Label Society a novinka ze Coilda Ozzy Song.
0: Radio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
2: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
3: Ahoj rokeři, oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Oidipus Tyranu jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá aprobacie, virtuózní kapela. 13. května od 19 hodin v Rock Opeře Praha. Rock Opera CZ.
4: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone.
6: Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu.
5: Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku.
6: Dej follow a buď v první linii rockový scény.
0: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Kiss a jejich živák Heavens on Fire na Radio Rock Zone v 10.33.
1: Radio Rock Zone, tam dnes naživo.
0: Jak víte, kapely Kiss se naživo nezbavíme, minimálně v podobě jejich avatarů. No ale teď se podíváme, na jakou muziku můžete naživo zaskočit dneska. V Brně třeba v Metro Music Baru hrajou Dirty Sound Magnet, Parta 77 taky, nebo Green Day Bros. V Jaroměři Plan to Kill, v Bastionu, kde taky tam jinde, v Ostravě na baráku Degradace, The Trousers a Copycats, nebo Jackers hrajou v divadle Pod lampou v Plzni, a mrkneme samozřejmě i do Prahy ve Foru Karlín, dneska Skillet, no a to je určitě akce číslo jedna. A ještě koukám, že Weather Day jsou v Sub-Zero kompletně a víc toho najdete každý den na našich webovkách rockzone.cz v sekci Club Life, a já už vám tady posílám Royal Republic a jejich Dignit.
1: Radio Rockzone. Spartani. Veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Dneska nás čeká zatím poslední deska Rolling Stones Hackney Diamonds. Vyšla na konci října 2023 a způsobila senzaci. Kapela věkově kolem 80 zněla svěžněji než spousta mladých muzikantů. Stouni na desce pracovali 4 roky a vystřídali přitom 5 nahrávacích studií. 3 z 12 skladeb potom vyšly jako singly a spolu s ostatními skladbami je uslyšíme večer v 11 na Radio Rock Zone. Are you digging it?

0: Rockzone počasí.
1: Máte stále naladěno na rádio Rockzone, máme 10 hodin 45 minut. Mrkneme na počasí, venku se teploty pohybují nad desítkou, maxima čekejte kolem dvacítky a jinak na většině území polojasno až oblačno. No a ještě tady koukám, jestli má smysl vám říkat něco o dopravě a nemá, nikde se nebouralo. Před náma další muzika, třeba Foo Fighters a taky Red Hoti.
0: Rádio Rockzone.
2: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Antigona je naše první rocková opera. Rockerky létající vzduchem, virtuózní kapela, velké operní i rockové hlasy. V sobotu 9. května od 18 hodin v Rock Opeře Praha. Rock Opera CZ.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jahody 400 gramů za 34,90 a mléko polotučné v Byla klubu za 8,90. Byla, to dobré začíná u nás.
4: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
5: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rockzone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
4: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
5: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
4: Tak dej odběr našemu kanálu.

0: Jak se říkávalo, kytarovka bez kytar, Keen a pecka Everybody's Changing na rádiu Rock Zone. Máme 10 hodin, 59 minut a krásnou sobotu 9. května vám od mikráku přeje Pišťák. Teploty venku se pohybují někde kolem 15 zatím. No a kam dneska za muzikou? Skillet hrajou ve Foru Karlín v Praze, nebo mrkneme třeba do Křesetic, tam Argema a taky Marquis John v Sokolovně. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Válka na Ukrajině si dá 3denní pauzu. Derby může rozhodnout o titulu a Rolling Stones vydají nové album. Premiér Andrej Babiš se ohradil proti kritice prezidenta Petra Pavla za to, že na jednání na Pražském hradě dorazil se čtvrthodinovým zpožděním. Prezidentovu kritiku vnímá jako nepatřičnou, není prý jeho podřízeným. Babiš na schůzku s Pavlem dorazil se čtvrthodinovým zpožděním. Při přivítání mu prezident připomněl, že měli domluvené setkání na 8 hodinu a 30 minutu.

0: je zmatek. Většina řadových Američanů vojenské operace na Blízkém východě zásadně odmítá.
1: Předvolební heslo prezidenta Trumpa, že Amerika bude na prvním místě, v tomto případě neplatí. Spor o budoucnost americké role na Blízkém východě se prohlubuje. Nesouhlas veřejnosti i politiků umocňuje prudký nárůst pohonných hmot a obavy z globální recese. Rozkol je patrný nejvíce u mladších republikánů, kde sympatie k Izraeli a podpora vojenských operací klesly na minima. Americký ministr zahraničí Rubio oznámil ukončení hlavní fáze války. Napětí v regionu a spory o tom, kdo dosáhl vítězství, ale pokračují. Ze Spojených států Hedvika Miller.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Fotbalové fanoušky čeká dneska večer poslední nejslavnější derby letošního ročníku první ligy. V Edenu ho od 19 hodin rozehrají fotbalisté Slávie a Sparty. Co všechno je ve hře, to teď prozradí ve své pozvánce náš sportovní reportér Standa Sigmund.
3: Všechny triumfy drží slávisté. Do noty jim hraje domácí prostředí, ve kterém ještě neprohráli, a především 8-bodový náskok před Spartou. Ovšem největší motivací je možnost cykla před koncem soutěže oslavit mistrovský titul před zraky svého největšího rivala. Znamená to ovšem porazit Spartu a tomu chtějí letenští pochopitelně zabránit. Musí ale uhrát remízu nebo dokonce zvítězit a to se jim v Edenu podařilo naposledy před 4 lety. Rozhodčím bude Karel Rouček, který řídil derby rivalu dvakrát a v obou případech zvítězila Sparta. Utkání Slavia Sparta začne v 19 hodin. Hezký večer s fotbalem přeje Standa Sigmund.
0: Fanoušci legendárních Rolling Stones mají důvod k radosti. Britská kapela oznámila, že v červenci vydá nové album. Bude se jmenovat Foreign Tongues. Pro Rolling Stones půjde už o 25. studiovou desku natočenou v Británii. A na desce se také objeví part zesnulého bubeníka Charlieho Wattse, který natočil ještě před svou smrtí před 5 lety. Nové album Stones se 14 skladbami vyjde 10. července. Dnes čekejte oblačno až polojasno a na východě nějaký přehánky, maxima kolem 20. A teď už na nic nečekejte, tady jsou Lou van Aanhagen s Alkoholem a taky Rammstein.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Cream a originál pecky White Room na rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: 11 hodin 19 minut, je na čase se podívat za dopravou na Uherskohradišťsku na silnici první třídy číslo 54, konkrétně na trase z Veselí nad Moravou směrem na Strání. U Horního Němčí bourali dva osobáky, takže tam počítejte s komplikacema. A pak tady mám ještě jednu novou nehodu, ta je v Jeseníku v ulici Zlatá stezka, havaroval osobák sám se sebou, asi dobrá sobotka, že? Před náma Revivalists a jejich novinka Hardstop.
1: Radio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
2: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone. Co o víkendu? Pojď na Duklu. Vezmi přátelé, rodinu nebo do Rašenty. Užij si pořádnou dávku emocí, skvělý street food a prvoligový fotbal. Vyber si své místo včas. Už tuto sobotu 9. května od 14 hodin na stadionu Juliska. Vstupenky na fkdukla.cz. Pojď na Duklu.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Tesco vejce z podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
5: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105,9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Novinka. Exkluzivně na rádiu Rock Zone.

0: Bon Jovi a 80ková pecka Runaway na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, tam dnes naživo.
0: No a jakož to byl živák, tak se pojďme podívat, na jaký živáky můžete vy dneska vyrazit večer. Wet Day hrajou v Sub-Zero v Praze, Plyni a taky Sungazer v Akráči, nebo si můžete dát In Sinistru a After Evolution v Klubovně. Skillet jsou pak ve Foru Karlín, mrkneme i do Brna, tam jsou Dirty Sound Magnet v Metro Music Baru, nebo v Českých Budějovicích máte Mordecai a Destroy v Rockly. A ještě třeba mrkneme do Ostravy, tam na baráku Degradace a taky The Trousers a Copycats. Víc toho najdete na našich webovkách rockzone.cz v sekci Club Life jako každý den. A tady už slash s Milesem Kennedy má jejich pecka Call of the Dogs.
1: Radio Rockzone. Dneska nás čeká zatím poslední deska Rolling Stones Hackney Diamonds. Vyšla na konci října 2023 a způsobila senzaci. Kapela věkově kolem 80 zněla svěžněji než spousta mladých muzikantů. Stouni na desce pracovali 4 roky a vystřídali přitom 5 nahrávacích studií. 3 z 12 skladeb potom vyšly jako singly a spolu s ostatními skladbami je uslyšíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Aerosmith a jejich verze pecky Come Together na Radio Rock Zone 11:45.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Teploty venku se nám pohybují kolem 15, 17 někde i maxima dneska čekejte kolem 20 a ještě tady koukám, že k tomu čekejte taky oblačno až polojasno. V noci nám teploty klesnou někam zhruba ke 4, 8, bude jasno až polojasno. A zítra v neděli nás čeká jasný až polojasný počasí a k tomu maxima do 24. Teď už Blinko a Nate tu.
1: Radio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
2: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňu. Poslouchej Českou desítku s Aňu každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňu na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Papa Roach a jejich pecka Even If It Kills Me na rádiu Rock Zone 11 hodin 58 minut. Dobrou chuť a dobrou pěť vám od mikráku přeje Pišťák. Teploty venku se nám pohybujou někde zhruba kolem 15. Billy Joel se narodil v dnešní den, pokud nevíte, kdo to je, tak je to šestý nejprodávanější hudebník světa, a to za single Uptown Girl, jistě si pamatujete. No a nebo mají taky narozeniny Pierre Bouvier, zpěvák Simple Plan, a Dave Gahan z Depeche Mode. Weather Day dneska hrajou Sub-Zero v Praze, nebo Skillet ve Fóru Karlín, a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Spor hradu a vlády o summit NATO trvá. Letecký provoz v Praze včera narušil dron a fotbalisté Slávie si mohou posvětit obhajobu titulu. Spor mezi hradem a vládou ohledně složení české delegace na letním summitu Severoatlantické aliance pokračuje i po schůzce prezidenta Petra Pavla a premiéra Andreje Babiše. Hlava státu trvá na své účasti. Babiš naopak míní, že by Pavel neměl být součástí delegace. O jejím složení rozhodne kabinet až v červnu. Prezident argumentuje ústavou a nevyloučil, že by zvážil kompetenční žalobu, zatím ji ale nechystá. Babiše prý mrzí udržování konfliktu. Ten se navíc spíš ještě vyostřil poté, co premiér na schůzku s prezidentem dorazil se zpožděním a neomluvil se. Policie po včerejším incidentu s dronem u pražského letiště zadržela muže. Zajistila i dron, který se bez oprávnění pohyboval v bezletové zóně ruzyňského letiště Václava Havla. Jedno letadlo bylo nutné odklonit do Vídně. Několik dalších nabralo zpoždění. Zadržený muž je ročník 1988. Je podezřelý z obecného ohrožení z nedbalosti. Vlna medikací na hubnutí mění Ameriku. Lidé už nechtějí sladké ani velké porce. Reagují už také potravinové řetězce. Narychlo musí měnit zboží v regálech, jinak by obchody mohly přijít o miliardy.
2: Léky a injekce typu Ozempic doslova válcují americký trh. Potravinové řetězce tady potvrzují jasnou změnu. Zákazníci kupují méně chipsů a sladkostí. Do košíku dávají menší krabičky a zdravější potraviny. Obchody na to musí reagovat okamžitě. Rodinná balení už nejsou. Jsou hitem. Trh s potravinami se tak v USA nepřizpůsobuje vlastní chuti, ale potlačenému hladu. Experti odhadují, že pokud tento trend bude pokračovat, potravinářský průmysl by mohl přijít do roku 2030

0: v březnu zvítězila Slávia nad Spartou v Edenu 3-1. Na podzim se rivalové rozešli smírně 1-1. Derby pražských S začne v Edenu v 7 hodin večer. Na programu je toho ale dnes víc. Ve 4 hodiny se ve skupině o titul utkají Plzeň s Libercem. Ve skupině o záchranu se budou hrát už od 2-3 zápasy, ve kterých Mladá Boleslav vyzve Zlín, Teplice Ostravu a Dukla Praha Slovácko. Barslem na Lemmyho nemůže zapomenout. Rodné město slavného muzikanta, který zemřel před 11 lety, otevřelo unikátní malé muzeum Motorhead. Jmenuje se Old No. 6 a je místem plným unikátních artefaktů, baru z pivem Motorhead i nealkoverzí Lemmyho legendárního drinku Jack and Coke. Výtěžek navíc pomůže proměnit místní Queen's Theater v moderní hudební sál. Dnes by mělo být oblačno až polojasno, maxima někde kolem 20. A teď dáme další muziku na Rádio Rock Zone. Mám tady pro vás třeba YouTube a taky Horký žeslíže.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: David Bowie, Gene Ginny na Radio Rock Zone ve 12 hodin a 18 minut.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Teploty venku se pohybují kolem 15, maxima čekejte kolem 20 a jinak oblačno až polojasno. Takhle jednoduchý to je. Před náma Strokes a jejich novinka Going Shopping.
1: Radio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
2: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
3: Spartani. Veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
4: S Rockzonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
5: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Novinka. Exkluzivně na Radio Rockzone.

0: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
1: Máte naladěno na Rádio Rockzone, tohle byly samozřejmě Black Sabbath a teď mrkneme, kam vy můžete dneska vyrazit za živákama. Plyni a Sungazer hrajou v Akropoli v Praze, v klubovně jsou Insinistra, Skillet pak ve Fóru Karlín, v Brně jsou Dirty Soul Magnet v Metro Music Baru, třeba Parta 77 taky, v Budějovicích Destroy v Rockli, v Jaroměři Plant Kill v Bastionu, a nebo v Ostravě Degradace a taky The Trousers na baráku, kde tam taky jinde, že jo. Před náma Linkin Park a jejich pecka Lost.
0: Radio Rock Zone. Dneska nás čeká zatím poslední deska Rolling Stones Hackney Diamonds. Vyšla na konci října 2023 a způsobila senzaci. Kapela věkově kolem 80 zněla svěžněji než spousta mladých muzikantů. Stouni na desce pracovali 4 roky a vystřídali přitom 5 nahrávacích studií. 3 z 12 skladeb potom vyšly jako singly a spolu s ostatními skladbami je uslyšíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rockzone počasí.
1: Máte naladěno na rádiu Rockzone, tohle byly Queen a jejich Killer Queen a my se pojďme podívat ven. Tam máme teploty kolem 15, maxima dneska čekejte kolem 20 a k tomu oblačno až polojasno. Teď už čekejte Red Hot Chili Peppers a jejich Denny California.
0: Rádio Rockzone.
2: Co o víkendu? Pojď na Duklu. Vezmi přátelé rodinu nebo dorašenty, užij si pořádnou dávku emocí, skvělý street food a prvoligový fotbal. Vyber si své místo včas, už tuto sobotu 9. května od 14 hodin na stadionu Juliska. Vstupenky na fkdukla.cz. Pojď na Duklu.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
4: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí od středy 6.5. do neděle 10.5. a to na prodejnách i online. Jisk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
7: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Máte naladěno na Radio Rock Zone, za náma Nirvana a pecka In Bloom z desky Nevermind a krásný pravý raný poctivý a tak dál nefalšovaný odpoledne vám od mikráku přeje Pišťák. Degradace a dneska hrajou v Ostravě na baráku a nebo vám nabídnu třeba Skillet ve Foru Karlín v Praze. Teploty venku se nám pohybují kolem 15 a pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Spor Hradu a vlády o summit NATO trvá. Letecký provoz v Praze narušil dron a fotbalisté Slávie mohou posvětit obhajobu titulu. Spor mezi Hradem a vládou ohledně složení české delegace na letním summitu Severoatlantické aliance pokračuje i po schůzce prezidenta Petra Pavla a premiéra Andreje Babiše. Hlava státu trvá na své účasti. Babiš naopak míní, že by Pavel neměl být součástí delegace. O jejím složení rozhodne kabinet až v červnu. Prezident argumentuje ústavou a nevyloučil, že by zvážil kompetenční žalobu. Zatím ji ale nechystá. Babiše mrzí udržování konfliktu. Ten se navíc spíš ještě vyostřil poté, co premiér na schůzku s prezidentem dorazil se zpožděním. Policie po včerejším incidentu s dronem u pražského letiště zadržela muže. Zajistila i dron, který se bez oprávnění pohyboval v bezletové zóně ruzinského letiště Václava Havla. Jedno letadlo bylo nutné odklonit do Vídně, několik dalších nabralo zpoždění. Zadržený je muž, ročník 1988, je podezřelý z obecného ohrožení z nedbalosti. Vlna medikací na hubnutí mění Ameriku. Lidé už nechtějí sladké ani velké porce. Reagují už také potravinové řetězce. Narychlo musí měnit zboží v regálech, jinak by obchody mohly přijít o miliardy.
2: Léky a injekce typu Ozempic doslova válcují americký trh. Potravinové řetězce tady potvrzují jasnou změnu. Zákazníci kupují méně čipsů a sladkostí. Do košíku dávají menší krabičky a zdravější potraviny. Obchody na to musí reagovat okamžitě. Rodinná balení už nejsou hitem. Trh s potravinami se tak v USA nepřizpůsobuje vlastní chuti, ale potlačenému hladu. Experti odhadují, že pokud tento trend bude pokračovat, potravinářský průmysl by mohl do roku 2030 o miliardy dolarů ročně. Ze Spojených států Hedvika Miller.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Fotbalisté Slávie se budí do důležitého dne. Už v dnešním utkání totiž mohou obhájit ligový titul. Ve druhém z pěti kol nadstavby přivítají v derby Spartu. V případě výhry by v čele tabulky odskočili na nedostižných 11 bodů. V ligové sezóně slávisté prohráli jediné z 31 utkání a doba v nejvyšší soutěži už 44 zápasů nenašli přemožitele. Derby pražských S začne v Edenu v 7 hodin večer.

večer, tak začínám psát a víno mi dodalo sil. Bůh mi byl svědkem, když měl jsem tě rád, to tenkrát snad ještě byl.

zpátky se chci vrátit, ne se tady ztratit, fronta zpátky láká, domov pro vojáka. Když země je rozrytá polibky děl,

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Máte naladěno na Rádio Rock Zone a teploty venku se pohybují kolem 16. Maxima dneska čekejte kolem 20. A k tomu polejasno až oblačno. Před náma Sabaton a jejich pecka Nová Yamato.
0: Rádio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
2: Mediálním partnerem je Rádio Rock Zone.
3: Ahoj rockeři, oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Oidipus Tyrannus jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá akrobacie, virtuózní kapela. 13. května od 19 hodin v rock opeře Praha. Rock opera CZ.
4: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone.
5: Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu.
4: Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku.
5: Dej follow a buď v první linii rockový scény.
0: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Máte naladěno na Rádio Rock Zone, Carlos Whisper a udejchaná Bad Ditto z kapely Gossip nám právě dopěla, bych tak řekl. 13 hodin 29 minut, no a kam dneska za muzikou? Skočte na naše webovky rockzone.cz do sekce Club Life, tam si můžete v klidu vybrat. Já nabídnu třeba Skillet ve Foru Karlín, určitě akce číslo 1, nebo, kde jsem to viděl, v Ostravě na baráku Degradace, řekněme lokální legenda, bych tak až řekl, no a nebo v Křeseticích Argema, a to v Sokolovně. Před náma Monesky na jejich pecka Supermodel.
0: Radio Rock Zone. Dneska nás čeká zatím poslední deska Rolling Stones Hackney Diamonds. Vyšla na konci října 2023 a způsobila senzaci. Kapela věkově kolem 80 zněla svěžněji než spousta mladých muzikantů. Stouni na desce pracovali 4 roky a vystřídali přitom 5 nahrávacích studií. 3 z 12 skladeb potom vyšly jako singly a spolu s ostatními skladbami je uslyšíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Máte naladěno na Radio Rock Zone YouTube za náma, před náma informace o tom, že dneska čekejte maxima kolem 20, zítra 24, dneska ještě víc oblačno, zítra už polojasno až jasno. No a taky vězte, že já se s váma pro dnešek loučím.
2: Nazdar,
1: mějte se krásně, uslyšíme se zase zítra ráno se zprávama a s dalšíma pindama a samozřejmě muzikou. No a vybírám vám ještě nějakou narozloučenou a já si myslím, že hravě zvládnem třeba Soundgarden a Sum 41. Čus.
0: Radio Rock Zone.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A trvanlivé mléko 1 litr s apkou pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
7: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
8: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
7: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
8: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
7: Tak dej odběr našemu kanálu.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Talk na Radio Rock Zone minutu před 14. hodinou, kdy jsme tu s dalším rychlým přehledem zpráv. Od mikrofonu vás zdraví Ondra Pech a všem ctiborům a ctiborám přeju všechno nejlepší k svátku. Je 8. 9. května, já jsem ještě ve včerejšku očividně, je 9. května a dneska je spoustu významných dní, který bychom si měli připomenout. Samozřejmě určitě je Den Evropy, který se slaví Schumanova deklarace se slaví z roku 1950, která položila základy Evropské unie, takže to můžeme slavit. Je taky Světový den spravedlivého obchodu, nebo taky Národní den psích maminek, takže všechny majitelky psů mají taky svůj svátek. No a kdo má rád sladký, tak je Národní den máslového brownie. Takže je to takový sladký den pro milovníky těch karamelových sušenek. Je taky Národní den lukostřelby, miniaturního golfu, anebo je taky den zůstat celou noc vzhůru, neboli Stay Up All Night Day, pro ty, kteří mají rádi noční život. V mém věku už asi radši ne. Nicméně, to mě pobavilo, tak je Národní den ztracené ponožky. Je to takový smutno vtipný den, kdy si připomínáme všechny ponožky, které nám holt zmizely v pračce, anebo nám je ukrad skřítek doby. Každopádně to bylo takové Ondrovo hysterické okénko a teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Ve válce na Ukrajině bude třídenní příměří, derby může rozhodnout o titulu a Rolling Stones vydají nové album. Premiér Andrej Babiš se ohradil proti kritice prezidenta Petra Pavla za to, že na jednání na Pražském hradě dorazil se čtvrthodinovým zpožděním. Prezidentovu kritiku vnímá jako nepatřičnou, není prý jeho podřízeným. Babiš na schůzku s Pavlem dorazil se čtvrthodinovým zpožděním. Při přivítání mu prezident připomněl, že měli domluvené setkání na 8.30. Načež předseda vlády odpověděl, že mu to nevyšlo. Ve válce na Ukrajině bude třídenní příměří, oznámil dnes americký prezident Donald Trump. Trvat má podle jeho vyjádření od 9. do 11. května. Součástí klidu zbraní bude výměna tisíců zajatců na každé straně. Trump věří, že to je začátek konce této války, kterou Moskva zahájila v únoru 2022. Válka s Íránem rozděluje Trumpovy republikány. Jedna strana nekompromisně žádá ochranu Izraele. Další křídlo zastánců America First odmítá v nekonečném konfliktu na Blízkém východě utrácet další miliardy. V

0: Napětí v regionu a spory o tom, kdo dosáhl vítězství, ale pokračují. Ze Spojených států Hedvika Miller.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
2: Fotbalové fanoušky čeká dneska večer poslední nejslavnější derby letošního ročníku první ligy. V Edenu ho od 19 hodin rozehrají fotbalisté Slavie a Sparty. Co všechno je ve hře, to teď prozradí ve své pozvánce sportovní reportér Standa Zikmund.
3: Všechny triumfy drží slávisté. Do noty jim hraje domácí prostředí, ve kterém ještě neprohráli, a především 8-bodový náskok před Spartou. Ovšem největší motivací je možnost cykla před koncem soutěže oslavit mistrovský titul před zraky svého největšího rivala. Znamená to ovšem porazit Spartu a tomu chtějí letenští pochopitelně zabránit. Musí ale uhrát remízu nebo dokonce zvítězit. A to se jim v Edenu podařilo naposledy před 4 lety. Rozhodčím bude Karel Rouček, který řídil derby rivalu dvakrát a v obou případech zvítězila Sparta. Utkání Slavia Sparta začne v 19 hodin. Hezký večer s fotbalem přeje Standa Zikmund.
2: Fanoušci legendárních Rolling Stones mají důvod k radosti. Britská rocková kapela oznámila, že v červenci vydá nové album. Album se jmenuje Foreign Tongues. Pro Rolling Stones půjde už o 25. studiovou desku natočenou v Británii. Na desce se také objeví part zesnulého bubeníka Charlieho Wattse, který natočil ještě před svou smrtí před 5 lety. Nové album Rolling Stones se 14 skladbami vyjde 10. července. V noci bude jasno až polojasno, výjimečně se vytvoří mlhy, nejnižší teploty budou klesat ke 4 stupňům, v údolích až k 1 stupni a lokálně se objeví nějaký ten přízemní mrazík. V 1000 metrech na horách bude kolem 3. 4 minuty po 14. hodině, tak otevíráme náš pořad Objednej si svůj song, takže už teď mi můžete psát na song@rockzone.cz nebo mi zkuste zavolat sem do studia na 255 700 707 a uvidíme, co za vaší oblíbenou muziku na tělo si společně pustíme. Do té doby dáme třeba J.A.R. nebo taky My Chemical Romance a jejich starou pecku Welcome to the Black Parade. Posloucháte rádio Rockzone a od mikrofonu vám hezké odpoledne přeje Ondřej. Čau.
1: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Tohle byly AR a jejich špinavý job, ale teďka už tady máme první přání dnešního dne, který na sebe nenechalo dlouho čekat. A to mi zavolal pravidelný vojáci, volající David. A David si přál Motorhead a Ace of Spades. No a co bych pro tebe, Davide, neudělal? Takže tady to máš, Motorhead a Ace of Spades, jenom pro tebe. Davide, čau.
1: Objednej si svůj song. Je nejvyšší čas zavolat. 255 700 707 Rockzone 105.9.

pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rockzone.

0: Ozzy Osbourne a Crazy Train, taková pecka z alba Blizzard of Oz. Randy Rhoads tuhle riffovou bombu vymyslel hnedka na začátku Ozzyho solový kariéry, no a Bob Daisley k tomu dodal text o tom, jak je svět úplně mimo kole. Tohle je prostě pecka, která Ozzyho vrátila totálně na vrchol.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: No ale teďka už počasí bude v noci, bude jasno až polojasno, výjimečně se vytvoří mlhy. Nejnižší teploty budou klesat ke 4 stupňům, v údolích až k 1 stupni a lokálně se objeví nějaký ten přízemní mrazík. No a v 1000 metrech na horách bude kolem 3. Zítra bude jasno až polojasno, ráno s výjimečnou mlhou, odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno. No a nejvyšší teploty zítra vystoupají ke 24 stupňům, v 1000 metrech na horách bude kolem 16. Furt to ještě není tak hrozný, já večer letím do Lotyšska, tam má být 10 stupňů a prakticky celý týden pršet. Tak si to užijte tady, každopádně teďka za chvíli jsem si pro vás připravil novinku od Nickelbacku, exkluzivně na Radio Rock Zone si dáme jich pecku Bones for the Crows.
1: Radio Rock Zone.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpromača 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
5: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádio Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.
1: Oh, in New Orleans, baby.

0: In There a jejich živý záznam, jejich pecky Use Me na rádiu Rock Zone. Tohle, takhle jako z něj naživo, ale určitě nikde v klubech nezahrajou. Ruku do ohně bych za to dal, ale kdo zahraje v českých klubech, tak na to se budeme podívat teď.
1: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Je to dneska teda až přehršle, bych řekl, tak začneme v Ostravě v baráku, kde zahraje Degradace, The Trousers nebo Copycats. V divadle pod lampou v Plzni zase zahrajou Jackers, pak tady vidím Budějice v Rockl Music klubu Destroy nebo Mordecai. V Brně zase v Metro Music baru Dirty Sounds Magnet. A dostáváme se do Prahy, kdy v paláci Akropolis zahrou Plyny nebo Sungazer, v Rock Cafečku Chat Katastrofy, Anime Torment, Melancholy Pessimism. No a můj samozřejmě největší tip, který mám, tak je ve Fóru Karlín se dneska objeví Skillet, kam jsem taky chtěl dneska jít, ale naskytla se mi příležitost po dlouhý době jet na Dovču, takže jedu se svým kolegou Matoušem, jedeme do Lotyšska. A to mi připomíná, že jsem trošku zapomněl na pračku a vyndal jsem kalhoty o 24 hodin později. Ano, jistě si všichni dokážete představit, jak moc voňaví teďka jsou. No ale momentálně mi jeho úžasná, skvělá manželka Alžběta se mi o ty kalhoty stará. Takže tímto jí zdravím a chtěl jsem poslat svoje osobní poděkování v podobě písničky. No a tak tady máte Alanis Morissette. No a Alžbětko, thank you.
1: Dneska nás čeká zatím poslední deska Rolling Stones Hackney Diamonds. Vyšla na konci října 2023 a způsobila senzaci. Kapela věkově kolem 80 zněla svěžněji než spousta mladých muzikantů. Stouni na desce pracovali 4 roky a vystřídali přitom 5 nahrávacích studií. 3 z 12 skladeb potom vyšly jako singly a spolu s ostatními skladbami je uslyšíme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Zone počasí.
1: Starý dobrý Beatles, ale teďka už počásko, protože v noci bude jasno až polojasno, výjimečně se vytvoří mlhy. Nejnižší teploty budou klesat v noci ke 4 stupňům, v údolích až dokonce k 1 a lokálně se objeví nějaký ten přízemní mrazík. V 1000 metrech na horách bude v noci kolem 3. Přes den zítra bude jasno až polojasno, ráno s výjimečnou mlhou. Odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty maximálně 24 stupňů, no a v 1000 metrech na horách bude přes den kolem 16. Není to tak děsivý, tak si můžeme dát třeba ještě Linkin Park.
0: Radio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Merci Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Rádiu Rock Zone.

0: Jonathan Davis, What It Is. To byla poslední písnička týhletý hodiny. Za 2 minuty už máme 15. a tak jsme tady s dalším rychlým přehledem zpráv na Radio Rock Zone. Od mikrofonu vás zdraví Ondra Pech a všem ctiborům a ctiborám přeju všechno nejlepší k svátku. Dneska samozřejmě slavíme Den Evropy, protože je 9. května. Už od roku snad 1950 a tenkrát už začala vzkvétat nebo už se rozjížděla myšlenka Evropské unie, tak proto dnes Den Evropy. Každopádně jsem taky koukal do minulosti, co se toho 9. května tak mohlo udít ještě a našel jsem třeba v roce 1671 irský dobrodruh Thomas Blood se převlékl za kněze a málem se mu podařilo ukrást anglický korunovační klenoty Stavru. Tenkrát král Karel II. Ho nakonec omilostnil, ale byl to takový bizarní příběh, který inspiroval i filmy dokonce. Další 1926, první let nad severním pólem, Byrd a Bennett to dokázali, respektive v té době to spíš jako tvrdili a dodnes se debatuje, jestli skutečně tedy dosáhli pólu, ale příběh ten je legendární. No a do třetice všeho dobrýho, v roce 1754 vzniknul první americký politický komiks Join or Die, takový jednoduchý, ale geniální symbol, který se používá dodnes při debatách o jednotě. To bylo takové Ondrovo hysterické okénko, teď už ale pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Většina Čechů je proti snižování výdajů na obranu. Na budovu maďarského parlamentu se vrací vlajka EU a hokejisté na švédských hrách podlehli Finsku. Snižování výdajů na obranu podporuje pouhých 17% Čechů. Pro jejich zachování na 2% hrubého domácího produktu je 24% lidí. Dalších 27% dotázaných by preferovalo jejich růst na průměr Severoatlantické aliance, který byl loni 2,8 HDP. Nadprůměrný podíl HDP by pak do obrany investovalo 17% veřejnosti. Vyplývá to z dubnového průzkumu agentury STEM. Z něj také vyplývá, že pro zvyšování výdajů na obranu jsou obecně lidé lépe zajištění a voliči bývalé vlády. Proti investicím do obrany jsou spíše lidé starší a s nižším vzděláním. V Maďarsku začalo ustavující zasedání nového parlamentu. Ten vzešel z dubnových voleb, ve kterých drtivě zvítězila středopravicová strana Tiša. Nově jmenovaná předsedkyně zákonodárného sboru Agnes Frozhoferová nařídila, aby se na budovu instituce vrátila vlajka Evropské unie. Informuje o tom agentura AFP. Zákonodárci také podle očekávání zvolili odpoledne novým premiérem země šéfa vítězného politického uskupení Petera Magyara. Dosavadní předseda vlády Viktor Orbán končí v čele kabinetu po 16 letech. Už dříve řekl, že se zároveň vzdá poslaneckého mandátu. Vlna medikací na hubnutí mění Ameriku. Lidé už nechtějí sladké ani velké porce. Reagují už také potravinové řetězce. Narychlo musí měnit zboží v regálech, jinak by obchody mohly přijít o miliardy.
2: Léky a injekce typu Ozempic doslova válcují americký trh. Potravinové řetězce tady potvrzují jasnou změnu. Zákazníci kupují méně chipsů a sladkostí. Do košíku dávají menší krabičky a zdravější potraviny. Obchody na to musí reagovat okamžitě. Rodinná balení už nejsou hitem. Trh s potravinami se tak v USA nepřizpůsobuje vlastní chuti, ale potlačenému hladu. Experti odhadují, že pokud tento trend bude pokračovat, potravinářský průmysl by mohl přijít do roku 2030 o miliardy dolarů ročně. Ze Spojených států Hedvika Miller.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Čeští hokejisté dnes na švédských hrách pohořeli. Ve svém druhém utkání na turnaji podlehli

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Metallica, For Whom the Bell Tolls. Ten ikonický úvod se zvoněním není skutečný zvon. Lars Ulrich bušil kladivem do kovadliny a přidal zvukový efekt zahrávky. A ten slavný chromatický úvod, který právě slyšíte, napsal Cliff Burton ještě před vstupem do Metallica. Hrál ho už v roce 79 v jiný kapele. No a píseň patří stále k největším thrashovým hymnám všech dob. Často se hraje živě a má platinové certifikace.

0: Metallica, For Whom the Bell Tolls. Ale teď už pojďme mrknout na to, jak to vypadá v dopravě.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tam se neděje nic tak děsivýho, ale přece jenom něco jo. Buďte opatrní na trase Havlíčkův-Brod-Svitavy na silnici číslo 34 za Korunou se na křižovatce u Pusté Kamenice srazily dvě auta, doprava v místě nehody zpomaluje. Na odstavené nákladní auto si dejte taky pozor na dálnici D1 směrem z Brna na Vyškov na 213. kilometru. Ať se hlavně nikomu nic nestane a můžeme si společně dát další novinku. Teďka jsem si pro vás připravil Pretty Reckless a za chvíli přijde jejich nová pecka Love Me.
1: Radio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
2: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
3: Spartani. Veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
4: Ahoj rokeři, oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Oidipus Tyranu jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá akrobacie, virtuózní kapela. 13. května od 19 hodin v rock opeře Praha. Rock opera CZ.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Tesco vejce z podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone.
7: Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu.
6: Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku.
7: Dej follow a buď v první linii rockový scény.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: YouTube a jejich živej záznam pecky Vertigo na rádiu Rodzone. Ale teďka už pojďme mrknout, kde bychom, nebo kam bychom mohli jít na živo dnes. Někde tady po Čechách.
1: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
0: Je to hrozně moc, tak vyberu jenom pár věcí. V Praze v Rock Cafečku vystoupí Čat, Katastrofy, Anime Torment, Melancholy, Pesimism. V Akropoli zase Pliny nebo Sungazer. A samozřejmě ve Foru Karlín se objeví Skillet. Tato bych hrozně rád čel, ale ne. Každopádně Brno, Metro Music Bar, Dirty Sounds Magnet. V Metro Music Baru taky zahrajou i Parta 77, no Green Day Bros. V Budějicích v Rockl Music Clubu zahraje Destroy nebo Mordecai. No a v Křeseticích v Sokolovně Argema nebo Marquise John. V Divadle pod lampou v Plzni tam zase vystoupí Jackers. Je to, jak říkám, hodně, když tak mrkněte na naše stránky rockzone.cz do rubriky Club Life, tam to máte všechno vypsané, no a nezapomeňte sledovat náš Instagram, kde tyhle ty tipy dostáváte každý den automaticky ve storíčku a je tam spousta rozhovorů, novinek a prostě vám nic z rockovýho světa neunikne. Teďka ale se posuneme dál a dáme si třeba Enu Johnson anebo Sabatony. Za chvíli začínáme.
1: Radio Rockzone.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dneska nás čeká zatím poslední deska Rolling Stones Hackney Diamonds. Vyšla na konci října 2023 a způsobila senzaci. Kapela věkově kolem 80 zněla svěžněji než spousta mladých muzikantů. Stouni na desce pracovali 4 roky a vystřídali přitom 5 nahrávacích studií. 3 z 12 skladeb potom vyšly jako singly a spolu s ostatními skladbami je uslyšíme večer v 11 na Radio Rockzone.

0: Zone počasí. Sweet za náma, počasí před náma, v noci bude jasno až polojasno, výjimečně se vytvoří mlhy. Nejnižší teploty budou klesat ke 4 stupňům v údolích až k 1 stupni Celsia a lokálně narazíte i na přízemní mrazíky. V 1000 metrech na horách bude kolem 3 v noci. No ale přes den zítra zakončíme týden tím, že bude jasno až polojasno, ráno s výjimečnou mlhou, odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno, nejvyšší teploty maximálně 24 stupňů, no a v 1000 metrech na horách bude zítra kolem 16. To není tak zlý. Každopádně, než si dáme další rychlej přehled zpráv, tak určitě stihneme třeba Shinedown, Meatloaf a nebo Linkin Park.
1: Radio Rock Zone.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90 až do 12. května. Kaufland.
3: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
5: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
6: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
5: Třeba pravidelnej odposlech Toma Fredeho.
6: A nebo online novky v kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
5: Tak dej odběr našemu kanálu.

0: Tak konec hodiny nám dotáhli Shinedowni a my za pár vteřin už tady máme 17. hodinu. Takže jsme tady s dalším rychlým přehledem zpráv na rádiu Rock Zone. Od mikrofonu vás zdraví Ondra Pech a všem ctiborům a ctiborám samozřejmě přeju všechno nejlepších svátků. Stejně jako máme spoustu významných dnů dneska 9. května, jako je Den Evropy, kde se vlastně slaví výročí Schumanovy deklarace z roku 1950, která vlastně položila základy Evropské unie. Taky někde slaví ještě Den vítězství, to spíše jako v Rusku. Světový den spravedlivého obchodu taky upozorňuje na férové podmínky pro farmáře a výrobce v rozvojových zemích. Taky pokud máte pejska, tak je Národní den psích maminek, takže běžte určitě, vyběhněte s vaší partnerkou, která vlastní psa, někam do parku. Taky je Národní den ztracené ponožky. Je to vlastně zajímavý den, kdy můžete chodit třeba s jednou ponožkou venku, ale je pravda, že to úplně nikdo moc nedoporučuje, ale slavíme to. Taky, kdybyste měl někdo chuť na nějaký sladkosti, tak je Národní den máslového brownie. Kdybyste naopak chtěli spíš jako sportovat, tak je Národní den lukostřelby, tudíž buď si to můžete dneska zkusit, anebo si prostě aspoň puste Robina Huda v televizi. A taky je Národní den minigolfu, tak to taky můžete klidně, a to už nemusíte u toho ani moc běhat. Tak to byla jenom taková ukázka, co dneska máme za významný den. Ondrovo hysterické okénko si dáme na konci zpráv, ale teďka už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: V pražském hotelu hořela bývalá sauna, na letišti v Denveru srazilo letadlo člověka a Fuchsa vyhrál i po maratonu světový pohár. Hasiče zaměstnal požár na pražských Vinohradech. V suterénu hotelu v Blanické ulici dnes dopoledne hořela bývalá sauna. Hasiči evakuovali z budovy několik lidí. Dvě osoby se nadýchaly z plodin a skončily v péči záchranářů. Škoda se odhaduje na 2 miliony korun. Příčinu požáru zjišťují vyšetřovatelé. Hasičský zásah přitom blokoval provoz tramvají. Linky 10, 11 a 16 byly kvůli tomu v jednom směru odkloněné na Flóru. Obyvatelé Plzeňského kraje odevzdali policii více než 200 zbraní. Může za to právě probíhající zbraňová amnestie. Tuto možnost bez nebezpečí postihu mají lidé podle naší zpravodajky Kláry Fajstové do konce června.
2: Amnestie nabízí možnost odevzdat zbraně, střelivo, munici nebo výbušniny, které lidé mají doma bez příslušných oprávnění. Za první 4 měsíce obyvatelé kraje odevzdali 218 zbraní, přes 4000 kusů střeliva a 6 kusů munice. U ní se jednalo například o dělostřelecké nebo ruční granáty. Výhodou amnestie je, že pokud zbraň nesouvisí s trestnou činností, může odevzdávající osoba také zažádat o její řádnou registraci. Klára Fajstová, Plzeňský kraj.
0: K neštěstí došlo na mezinárodním letišti v americkém Denveru. Letadlo tam při vzletovém manévru srazilo na runway člověka, který zemřel. Podle stanice ABC News piloti po incidentu oznámili požár motoru a kouř v kabině. Letiště později dodalo, že 12 lidí utrpělo zranění a 5 z nich skončilo v nemocnici. Další pak mohli pokračovat v cestě jiným letounem. Identita zemřelého se v současnosti prověřuje. Podle informací letiště se nejednalo o jeho zaměstnance.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Rychlostní kánoista Martin Fuchsa ohromuje obrovskou energií. Ve světovém rekordu dnes vyhrál v maďarském Segedu světový pohár na kilometrové trati. A to si minulou neděli místo přípravy na závody zaběhl pražský maraton. Ne všichni to olympijskému vítězi z Paříže schvalovali.
3: Je to takový hezký, že cokoliv si dám do hlavy, tak to prostě dokážu. Je to prostě disciplínou, kterou sobě mám. Vím, co mám odmakáno a vím, na co mám, ale sam.

0: 2006 vydali Red Hot Chili Peppers desku Stadium Arcadium, double album plné hitů jako Danny California nebo Snow Oh Hey Oh, které se stalo jejich prvním americkým číslem jedna. A přesně o 32 let dříve, v roce 1974, otevřel Bruce Springsteen koncert Bonnie Raitt a kritik John Landau napsal legendární větu: viděl jsem budoucnost rock'n'rollu a jmenuje se Bruce Springsteen. Dva momenty, které ukazují, jak rock dokáže dobývat svět. V noci bude jasno až polojasno, výjimečně se vytvoří mlhy, nejnižší teploty budou klesat ke 4 stupňům, v údolích dokonce až k 1 a lokálně narazíte na přízemní mrazíky. V 1000 metrech na horách pak bude v noci kolem 3 stupňů. 5 minut po 17. Máme před sebou poslední hodinu našeho pořadu Objednej si svůj song, a tak mi ještě pište na song@rockzone.cz nebo zkuste zavolat sem do studia na 255 700 707 a uvidíme, co za vaší oblíbenou muziku na tělo si společně pustíme. Teďka ale ještě si dáme Loufanánka Hagena a nebo Nightwish. Posloucháte Radio Rock Zone a od mikrofonu vás zdraví Ondřej. Čau.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: David Bowie a jeho Rebel Rebel z roku 1974. Bowie sám vymyslel tenhle ten stonovský riff, aby trochu naštval Micka Jaggera. No a vytvořil tak poslední velkou glamovou hymnu o klukovi v make-upu, který říká rodičům, to je můj život.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Po nehodě zůstává omezený provoz na trase Havlíčkův Brod Svitavy za Krounou křižovatce u Pusté Kamenice. Srazily se tam dva osobáky. Další nehodu sledujeme na Plzeňsku na silnici 141 na příjezdu do Nepomuku od Měrčína. Srazilo osobní auto cyklistu. Na místě jsou hasiči a policie. Tak na sebe dávejte bacha. No a mezi tím si můžeme pustit další novinku. Tentokrát Marmozec a jejich pecku Cutback. Za chvíli tu je.
0: Radio Rock Zone. Queenmania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
2: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
5: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Novinka. Exkluzivně na Rádio Rockzone.

0: Zone, kam dnes naživo.
1: Starý dobrý Queen a jejich Bicycle Race, ale co naživo můžeme dneska někde vidět, je to hrozně moc, tak jenom ve zkratce. Praha v Rock Cafečku zahrajou Čat, Katastrofy, Anime Torment nebo Melancholy Pessimism. V Paláci Akropolis zase Plyny nebo Sungazer. V Sub-Zero zahrajou Weather Day a ve Foru Karlín samozřejmě vystoupí dneska Skillet. V Brně v Metro Music Baru Dirty Sound Magnet, Parta 77 nebo Green Day Bros. V Budějících v Rocklu Destroy nebo Mordecai. V Křeseticích v Sokolovně zahraje Argema a Marquise John. No a v Ostravě v baráku Degradace, The Trousers nebo Copycats. Je toho fakt hodně, když tak mrkněte na naše tipy na stránku rockzone.cz do rubriky Club Life, tam to máte všechno vypsané a sledujte náš Instagram. Tam kromě těchto těch tipů každý den dostanete i nějaký ty novinky nebo informace o tom rockovém světě. Teďka ale už pojďme na Kid Rocka nebo Alice Coopera.
0: Radio Rockzone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
2: Dneska nás čeká zatím poslední deska Rolling Stones Hackney Diamonds. Vyšla na konci října 2023 a způsobila senzaci. Kapela věkově kolem 80 zněla svěžněji než spousta mladých muzikantů. Stouni na desce pracovali 4 roky a vystřídali přitom 5 nahrávacích studií. 3 z 12 skladeb potom vyšly jako singly a spolu s ostatními skladbami je uslyšíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Aerosmith, Dream On, ale teďka to slibovaný počasí. V noci bude jasno až polojasno. Výjimečně se vytvoří mlhy, nejnižší teploty budou klesat ke 4 stupňům, v údolí až k 1 stupni, no a lokálně se objeví přízemní mrazík. V 1000 metrech na horách bude v noci kolem 3. Zítra přes den bude jasno až polojasno, ráno s výjimečnou mlhou, odpoledne a večer čekáme postupně většinu oblačno, no a nejvyšší teploty zítra až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 16. Není to tak děsivý a tak můžeme ještě před sferávama si dát třeba jet.
0: Radio Rock Zone.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
3: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další českou desítku v Aňu. Poslouchej českou desítku s Aňu každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je česká desítka s Aňu na Rádiu Rock Zone.

0: Dvě minuty před 6 hodinou dohráli All Time Low a jejich Sucker Punch. Ale teďka už jsme tady s dalším rychlým přehledem zpráv na rádiu Rock Zone. Od mikrofonu vás zdraví Ondra Pech a všem ctiborům a ctiborám přeju všechno nejlepší svátku. Je taky, protože 9. května, tak je taky Den Evropy. Ale co se stalo takhle v historii, tak jsem koukal na nějaký bizárky. No a musím říct, že v roce 1926 byl první let nad severním pólem. Byrd a Bennett to dokázali, nebo respektive to nikdo nemohl ani jako vlastně dokázat, takže to aspoň tvrdili. A dodneska se vlastně debatuje, jestli skutečně toho pólu dosáhli. Každopádně příběh je legendární. Ještě daleko předtím, v roce 1754, tak 9. května vyšel první americký politický komiks Join or Die, jednoduchý, ale naprosto geniální symbol, který se používá dodnes při debatách o jednotě. No a do třetice všeho dobrýho, v roce 2014 Mr. Trashville začal pracovat v Baltimoru. Pokud nevíte, kdo nebo co to je, tak je to solární koš na odpadky s očima a jménem a tenkrát začal čistit přístav. Od té doby pozbíral stovky tun odpadu a stal se vlastně i takovou internetovou celebritou. Tak to bylo Ondrovo hysterické okénko. A teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Provoz mezi brněnskými nádražími zastavila srážka vlaku s člověkem. Odborníci varují před užíváním anabolických steroidů a u hokejisté končí kanadská trenérka McLeodová. K tragédii na železnici došlo v Brně. Provoz na koridoru mezi hlavním nádražím a stanicí Brno Královo pole přerušila dnes odpoledne srážka osobního vlaku s člověkem. Muž, který procházel kolejištěm, na místě zemřel. Vlaky přestaly kvůli nehodě jezdit kolem 15. hodiny. Přerušení provozu trvalo zhruba 30 minut. Poté mohly vlaky projíždět po jedné koleji sníženou rychlostí. Po dobu přerušení provozu mohli lidé využít náhradní autobusy nebo městskou hromadnou dopravu. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Okolnosti a příčiny nehody vyšetřuje policie. Kardiologové varují před anabolickými steroidy. Jejich užívání podporuje růst svalové hmoty, zároveň ale sebou nese vysoké riziko poruch srdečního rytmu, které mohou vést ke kolapsu nebo úmrtí. Dostupnost těchto látek i zlehčování jejich nežádoucích účinků je rizikové hlavně pro mladé amatérské sportovce. Upozornili na to odborníci na výročním sjezdu České kardiologické společnosti, který dnes začal v Brně. Americký Pentagon otevřel trezory. Na veřejnost se valí dříve přísně tajné spisy o neznámých objektech, které svět zná jako UFO. Na přímý příkaz prezidenta Trumpa jsou venku desítky videí, fotek a stovky hlášení, zatímco amatérští badatelé jásají, část Ameriky zůstává skeptická.
2: Veřejností v USA teď rezonuje zásadní otázka. Jde o konspirační sen nebo realitu, kterou úřady záměrně skrývaly. Nejde jen o rozmazané šmouhy. Zprávy popisují stroje se schopnostmi, které popírají známou fyziku. Bývalí piloti pod přísahou potvrzují objekty s neznámým pohonem. Většinu jevů sice armáda vysvětluje jako drony, zbytek ale zůstává absolutní záhadou. Pentagon navíc slibuje, že další data budou následovat. O debaty a rozruch je tady určitě postaráno. Ze Spojených států Hedvika Miller.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Karla McLeodová po 4 letech končí na střídačce české hokejové reprezentace žen. 43-letá kanadská trenérka a bývalá vynikající obránkyně dovedla národní tým ke 2 bronzovým medailím na mistrovství světa. Teď jí vypršela smlouva a novou už uzavírat nebude. Český svaz ledního hokeje o tom informoval na svém webu. A doplním ještě fotbal. V odpoledním utkání 2. kola nadstavové skupiny o titul zvítězila Plzeň nad Libercem 2-0. Fanoušci legendárních Rolling Stones mají důvod k radosti. Britská rocková kapela oznámila, že v červenci vydá nové album. Album se jmenuje Foreign Tongues. Pro Rolling Stones půjde už o 25. studiovou desku natočenou v Británii. Na desce se také objeví part zesnulého bubeňka Charlieho Watse, který natočil ještě před svou smrtí před 5 lety. Nové album Rolling Stones se 14 skladbami jde 10. července. V noci bude jasno až polojasno, výjimečně se vytvoří mlhy, nejnižší teploty budou klesat ke 4 stupňům, v údolích až k 1 a lokálně nějaký přízemní mrazík. V 1000 metrech na horách bude v noci kolem 3. 18. hodina, 3. minuta, končí náš pořad, objednej si svůj song, ale neklesejte na mysli, my jdeme dál a náš pořad bude pokračovat zítra zase od té 14. hodiny. Teďka ale už si dáme Sonátu Arktiku, Alanis Morissette a nebo taky Kabáty. Posloucháte Rádio Rockzone, od mikrofonu vám hezký podvečer, přeje Ondřej, čau.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

Tak teď přichází ten nejtěžší železný chlap v historii roku, Black Sabbath a jejich Iron Man z alba Paranoid. Ozzy, Tony, Geezer a Bill. Ten riff vznikl, když Ozzy řekl, že to zní jako obří železný chlap. Science fiction příběh o cestovateli času, který se promění v kovového obra. Tohle je základ všeho heavy metalu. Nahlas a s plnou silou, Black Sabbath.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Poblexovat si dáme dopravu a to na příjezdu do Jestřebí z České Lípy na silnici I9 se srazily dvě osobní auta, projíždí se ale bez držení. Na Novojičínsku na trase z Rybí směrem na Závišice havarovalo osobní auto, počítejte tam s omezením. V Ostravě v Bohumínské ulici dejte pozor na nehodu dvou osobních aut a taky na trase z Uherského Brodu do Brna na silnici I50 Kunovic havarovalo osobní auto rozvodidel, projíždí se tam bez držení. Tak na sebe dávejte bacha a pojďme si dát rovnou nějakou další novinku. Exkluzivně na rádiu Rock Zone jsem pro vás vybral Dead Cab for Cutie a jejich novou pecku Riptides. Za chvíli tu.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
2: Mediálním partnerem je Rádio Rock Zone.
3: Spartani. Veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta.
4: S Rockzonem na DABu i na sněžník se vyhrabu.
5: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Novinka. Exkluzivně na Rádio Rockzone.

0: Rammsteini, ale teďka už počasí.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, výjimečně se vytvoří mlhy. Nejnižší teploty budou klesat ke 4 stupňům v údolích až dokonce k 1 stupni. Lokálně i nějaký přízemní mrazík. V tisíci metrech na horách bude v noci kolem 3. Zítra bude přes den jasno až polojasno, ráno s výjimečnou mlhou, odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno, no a nejvyšší teploty maximálně 24 stupňů v tisíci metrech na horách, zase bude kolem 16. Já si myslím, že je to příjemný a teďka si můžeme dát Muse a nebo Cedar.
1: Dneska nás čeká zatím poslední deska Rolling Stones Hackney Diamonds. Vyšla na konci října 2023 a způsobila senzaci. Kapela věkově kolem 80 zněla svěžněji než spousta mladých muzikantů. Stouni na desce pracovali 4 roky a vystřídali přitom 5 nahrávacích studií. 3 z 12 skladeb potom vyšly jako singly a spolu s ostatními skladbami je uslyšíme večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: ACDC a jejich High Voltage, ale teďka už co naživo můžeme vidět dneska někde po klubících. Je toho teda hodně, v rychlosti vyberu Praha, Rock Café, Čad, Katastrofy, Anime Torment nebo Melancholy Pessimism v Paláci Akropoli, Pliny nebo Sungazer a ve Fóru Karlín samozřejmě vystoupí dneska Skelet. Ale to už jistě víte. A každopádně v Jaroměři, Bastion a Plan to Kill, v Sokolovně, v Křeseticích, Argema nebo Marquise John, v Plzni, v Divadle pod lampou vystoupí Jackers a v Ostravě v baráku kapely typu Degradace, The Trousers nebo Copycats. Kdybyste chtěli vidět všechny naše tipy, tak mrkněte na stránky rockzone.cz do rubriky Club Life, tam to máte všechno vypsané. No a nebo sledujte taky náš Instagram, kde to dáváme každý den, tyhle ty tipy, a dozvíte se i nějaký informace, novinky a můžete vidět i nějaký rozhovory. Než si dáme další rychlej přehled zpráv, tak dáme třeba Shinedown nebo Goo Goo Dolls.
0: Radio Rock Zone.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Linkin Park ještě s Chesterem Benningtonem v čele, Bleed It Out na Radio Rock Zone. Poslední song, který nám zazněl před 19. hodinou. Teď už jsme tady s dalším rychlým přehledem zpráv na Radio Rock Zone. Od mikrofonu vás zdraví Ondra Pech a všem ctiborům a ctiborám přeju všechny nejlepší svátku. Je 9. května a tak je několik významných dnů. Den Evropy samozřejmě. Taky je Světový den spravedlivého obchodu, Národní den psích maminek, takže pokud jste majitelka psa, tak všechno nejlepší k vašemu národnímu dnu. Taky je Národní den ztracené ponožky, takže komu zmizely v praxi nějaký ponožky, určitě taky může v uvozovkách slavit. No a nebo je taky Národní den minigolfu a Národní den lukostřelby, takže pokud jste si už dneska vyzkoušeli lukostřelbu a oslavili to, nebo spíš pokud jste si ji nevyzkoušeli a chtěli byste to nějak oslavit, tak si aspoň puste večer Robina Hooda. To byly významné dny patřící k dnešku, teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Řidičům v Praze se komplikuje doprava. Lékařům by mohla usnadnit práci umělá inteligence a na budovu maďarského parlamentu se vrací vlajka Evropské unie. Řidiče v Praze 15 potrápí uzavírka. Od pondělí 18. května se zkomplikuje doprava v ulici K Horkám, kde budou silničáři opravovat most přes potok Botič. Práce potrvají do 21. září. V dopravní špičce musí řidiči počítat se zdržením mezi 10 minutami a půl hodinou. Vyplývá to z informací na magistrátním webu Opravujeme to. Dočasně se také posunou autobusové zastávky Hostivarské náměstí, a to několik metrů před současná stanoviště. Umělá inteligence může ulehčit práci lékařům. Moderní technologie už dokáže pomáhat například při kontrole snímků z rentgenu, mamografu nebo ultrazvuku. Dermatovenerolog Filip Rob ale přiznal, že by se technologiím v praxi zatím vyhnul.
2: Modely se výrazně zlepšují a jsou citlivější. Bohužel stále ještě nedosahují toho, co my bychom jako lékaři prohlásili. Ano, teďka to můžeme považovat za rovnocennou metodu vyšetření klinickým lékařem.
0: Rozklíčovat snímky od zdravotníků už umí i mobilní aplikace. Ty ale často posílají k lékaři zdravé lidi. Vidí totiž často problém tam, kde není. V Maďarsku dnes proběhlo ustavující zasedání nového parlamentu. Ten vzešel z dubnových voleb, ve kterých drtivě zvítězila středopravicová strana TISA. Nově jmenovaná předsedkyně zákonodárného sboru Agnes Forsthoferová nařídila, aby se na budovu instituce vrátila vlajka Evropské unie. Informuje o tom agentura AFP. Zákonodárci také podle očekávání zvolili odpoledne novým premiérem země šéfa vítězného politického uskupení Petera Magyara. Dosavadní předseda vlády Viktor Orbán končí v čele kabinetu po 16 letech. Už dříve řekl, že se zároveň vzdá poslaneckého mandátu.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa ohromuje obrovskou energií. Ve světovém rekordu dnes vyhrál v maďarském Segedu světový pohár na kilometrové trati. A to si minulou neděli místo přípravy na závody zaběhl pražský maraton. Ne všichni to olympijskému vítězi z Paříže schvalovali.
3: Je to takový hezký, že cokoliv si dám do hlavy, tak to prostě dokážu. Je to prostě disciplínou, kterou sobě mám. Vím, co mám odmakáno a vím, na co mám. Ale samozřejmě člověk nikdy neví, jak to dopadne, ale jsem rád, že to dopadlo hezky. Že můžu dát dárek svojí dceři k narozeninám, který slaví dneska, tak Emily, všechno nejlepší.
0: 33-letý Fuchsa teď zpětně maraton ocenil v tom, že mu pomohl mentálně. Dnes ve finiši původně těsně porazil Petrova z Ruska, ale nakonec se o první místo podělili. V kariéře český kanoista ovládl 19. závod světového poháru. Přesně před 77 lety, 9. května 1949, se v Bronxu narodil Billy Joel, budoucí pianomén a jeden z nejúspěšnějších sólových umělců rockové historie. Prodalo se přes 160 milionů jeho desek. Hity jako Pianomén, Uptown Girl nebo We Didn't Start the Fire zná snad každý. Billy dokázal skloubit rock, pop i jazzovou eleganci a dodnes patří k těm, kteří dokážou zaplnit Madison Square Garden na desítky večerů za sebou. Legenda, která pořád hraje a pořád baví. V noci bude jasno až polojasno, výjimečně se vytvoří mlhy, nejnižší teploty budou klesat ke 4 stupňům Celsia, v údolích až k 1 a lokálně přízemní mrazíky. V 1000 metrech na horách pak v noci bude kolem 3. 4 minuty po 19. Pojďme rychle na nějakou tu hudbu, dáme si Plesíbou Republiku anebo Horký, že slíže. Posloucháte Rádio Rockzone, od mikrofonu vás zdraví Ondřej. Čau.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Twisted Sister a I Wanna Rock. Dee Snider tohle napsal jako odpověď všem učitelům a lidem, kteří mu říkali, že nikdy ničeho nedosáhne. No a tahle pecka z roku 84 je prostě čistá energie, rebelie a 80. glam metal v nejlepším podání.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Kvůli nehodě lehce zpomaluje doprava na D5 u Králova dvora na trase Plzeň-Praha. Konkrétně za sjezdem na 22. kilometru D5 do sebe narazily dvě osobní auta. No a v Praze se vleče na Nuselském mostě směrem od brněnské D1 do centra hlavního města. To je doprava ve zkratce a teďka pojďme na další novinku. Za chvíli si dáme YouTube a jejich pecku Song of the Future.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
2: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
3: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rockzone.
4: Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu.
3: Rockzone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku.
4: Dej follow a buď v první linii rockový scény.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rockzone.

0: Počasí. Ariem za náma a poslední počasí dneska ještě před náma. V noci bude jasno až polojasno, výjimečně se tvoří mlhy, nejnižší teploty budou klesat ke 4 stupňům, v údolích až k 1 stupni a lokálně se objeví přízemní mrazíky. V 1000 metrech na horách bude v noci kolem 3. Přes den zítra bude jasno až polojasno, ráno s výjimečnou mlhou. Odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno, no a nejvyšší teploty maximálně 24 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 16. To bylo počasí, určitě si užijte a teďka si pojďme dát Nickelback a High Time.
1: Dneska nás čeká zatím poslední deska Rolling Stones Hackney Diamonds. Vyšla na konci října 2023 a způsobila senzaci. Kapela věkově kolem 80 zněla svěžněji než spousta mladých muzikantů. Stouni na desce pracovali 4 roky a vystřídali přitom 5 nahrávacích studií. 3 z 12 skladeb potom vyšly jako singly a spolu s ostatními skladbami je uslyšíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

Moby a Find My Baby, to je písnička, se kterou se s váma pro dnešek rozloučím. Loučí se s váma Ondra Pech a určitě vám přeju, ať máte krásný zbytek víkendu. Užijte si to, než se uslyšíme znova, jak já říkám, rád, až přijde čas, ozvu se zas. A to bude ale až za 14 dní, protože jedu na dovolenou. Tak se mějte, budu na vás myslet a užívejte. Čau.

0: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
1: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rockzone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
0: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
1: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
0: Tak dej odběr našemu kanálu.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V pražském hotelu hořela bývalá sauna, válka s Íránem rozděluje Trumpovy republikány a hokejisté na švédských hrách podlehli Finsku. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rock Zone vás vítá Ondřej. Hasiče zaměstnal požár na pražských Vinohradech. V suterénu hotelu v Blanické ulici v sobotu dopoledne hořela bývalá sauna. Hasiči evakuovali z budovy několik lidí. Dvě osoby se nadýchaly z plodin a skončily v péči záchranářů. Škoda se odhaduje na 2 miliony korun. Příčinu požáru zjišťují vyšetřovatelé. Hasičský zásah přitom blokoval provoz tramvají. Linky 10, 11 a 16 byly kvůli tomu v jednom směru odkloněné na Flóru. Obyvatelé Plzeňského kraje odevzdali policii více než 200 zbraní. Může za to právě probíhající zbraňová amnestie. Tuto možnost bez nebezpečí postihu mají lidé podle naší zpravodajky Kláry Fajstové do konce června.
2: Amnestie nabízí možnost odevzdat zbraně, střelivo, munici nebo výbušniny, které lidé mají doma bez příslušných oprávnění. Za první 4 měsíce obyvatelé kraje odevzdali 218 zbraní, přes 4000 kusů střeliva a 6 kusů munice. U ní se jednalo například o dělostřelecké nebo ruční granáty. Výhodou amnestie je, že pokud zbraň nesouvisí s trestnou činností, může odevzdávající osoba také zažádat o její řádnou registraci. Klára Fajstová, Plzeňský kraj.
1: Válka s Íránem rozděluje Trumpovy republikány. Jedna strana nekompromisně žádá ochranu Izraele. Další křídlo zastánců, America First, odmítá v nekonečném konfliktu na Blízkém východě utrácet další miliardy. V informacích je zmatek. Většina řadových Američanů vojenské operace na Blízkém východě zásadně odmítá.
3: Předvolební heslo prezidenta Trumpa, že Amerika bude na prvním místě, v tomto případě neplatí. Spor o budoucnost americké role na Blízkém východě se prohlubuje. Nesouhlas veřejnosti i politiků umocňuje prudký nárůst pohonných hmot a obavy z globální recese. Rozkol je patrný nejvíce u mladších republikánů, kde sympatie k Izraeli a podpora vojenských operací klesly na minima. Americký ministr zahraničí Rubio oznámil ukončení hlavní fáze války. Napětí v regionu a spory o tom, kdo dosáhl vítězství, ale pokračují. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Čeští hokejisté v sobotu na švédských hrách pohořeli. Ve svém druhém utkání na turnaji podlehli Finsku 2-3 a nenavázali na úvodní čtvrteční výhru nad domácí reprezentací 3-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka si tak připsali třetí porážku z posledních 4 zápasů v závěrečné přípravě na mistrovství světa. V neděli v poledne se Češi na závěr turnaje utkají se Švýcarskem. V noci čekáme jasno až polojasno, výjimečně se vytvoří mlhy. Nejnižší teploty budou klesat ke 4 stupňům, v údolí až k 1 stupni a lokálně nějaký ten přízemní mrazík. V 1000 metrech na horách bude v noci kolem 3 stupňů. Přes den v neděli bude jasno až polojasno, ráno s výjimečnou mlhou, odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty maximálně 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rock v Čechách i na Moravě.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rockzone.

0: the fuck are you smoking?
1: Radio Rock Zone. Dneska nás čeká zatím poslední deska Rolling Stones Hackney Diamonds. Vyšla na konci října 2023 a způsobila senzaci. Kapela věkově kolem 80 zněla svěžněji než spousta mladých muzikantů. Stouni na desce pracovali 4 roky a vystřídali přitom 5 nahrávacích studií. 3 z 12 skladeb potom vyšly jako singly a spolu s ostatními skladbami je uslyšíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Většina Čechů je proti snižování výdajů na obranu. Na budovu maďarského parlamentu se vrací vlajka Evropské unie a Američané hubnou. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rock Zone vás vítá Ondřej. Snižování výdajů na obranu podporuje pouhých 17% Čechů. Pro jejich zachování na 2% hrubého domácího produktu je 24% lidí. Dalších 27% dotázaných by preferovalo jejich růst na průměr Severoatlantické aliance, který byl loni 2,8 HDP. Nadprůměrný podíl HDP by pak do obrany investovalo 17% veřejnosti. Vyplývá to z dubnového průzkumu agentury STEM. Z něj také vyplývá, že pro zvyšování výdajů na obranu jsou obecně lidé lépe zajištění a voliči bývalé vlády. Proti investicím do obrany jsou spíše lidé starší a s nižším vzděláním. V Maďarsku začalo ustavující zasedání nového parlamentu. Ten vzešel z dubnových voleb, ve kterých drtivě zvítězila středopravicová strana TISA. Nově jmenovaná předsedkyně zákonodárného sboru Agnes Forsthoferová nařídila, aby se na budovu instituce vrátila vlajka Evropské unie. Informuje o tom agentura AFP. Zákonodárci také podle očekávání zvolili odpoledne novým premiérem země šéfa vítězného politického uskupení Petera Magyara. Dosavadní předseda vlády Viktor Orbán končí v čele kabinetu po 16 letech. Už dříve řekl, že se zároveň vzdá poslaneckého mandátu. Vlna medikací na hubnutí mění Ameriku. Lidé už nechtějí sladké ani velké porce. Reagují už také potravinové řetězce. Narychlo musí měnit zboží v regálech, jinak by obchody mohly přijít o miliardy.
2: Léky a injekce typu Ozempic doslova válcují americký trh. Potravinové řetězce tady potvrzují jasnou změnu. Zákazníci kupují méně chipsů a sladkostí. Do košíku dávají menší krabičky a zdravější potraviny. Obchody na to musí reagovat okamžitě. Rodinná balení už nejsou hitem. Trh s potravinami se tak v USA nepřizpůsobuje vlastní chuti, ale potlačenému hladu. Experti odhadují, že pokud tento trend bude pokračovat, potravinářský průmysl by mohl přijít do roku 2030 o miliardy dolarů ročně. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa ohromuje obrovskou energií. Ve světovém rekordu v sobotu vyhrál v maďarském Segedu světový pohár na kilometrové trati. A to si minulou neděli místo přípravy na závody zaběhl pražský maraton. Ne všichni to olympijskému vítězi z Paříže schvalovali.
3: Je to takový hezký, že cokoliv si dám do hlavy, tak to prostě dokážu. Je to prostě disciplína, kterou v sobě mám. Vím, co mám odmakáno a vím, na co mám. Ale samozřejmě člověk neví, jak to dopadne, ale jsem rád, že to dopadlo hezky. Že můžu dát dárek svůj dceři k narozeninám, který slaví dneska, tak Emily, všechno nejlepší.
1: 33-letý Fuchsa teď zpětně maraton ocenil v tom, že mu pomohl mentálně. V sobotu ve finiši původně těsně porazil Petrova z Ruska, ale nakonec se o první místo podělili

0: Česká desítka na Rockzone 105.9.
1: Je to tady zas, je 9 večer a to znamená jediný. Další Česká desítka s Aňou na rádiu Rockzone je před náma. Díky za vaše hlasy, protože i tentokrát jste s tím pořadím pěkně zamíchali a máme tu i dvě nový jména. Tak jdem rovnou na desítku. Na 10. místě dneska Nešfaleš a jejich Vyšehradští jezdci. Punkroková jistota, která se drží v desítce celkem solidní dobu. Tak si jdem pustit.
2: Otiskli.

Posloucháte Rádio Rockzone a tohle byly Neš Faleš a jejich vyšehradští jezdci z 10. místa. Mí milí desítkáři, i dneska můžete rozhodnout svými hlasy, která kapela se jak umístí a kdo naopak z desítky vypadne. Tak po skončení pořadu nabíhejte na rockzone.cz. Od mikrofonu vás zdraví Anna Knauerová alias Aňu a vy posloucháte Českou desítku s Aňu. Teď si dáme 9. a 8. příčku. Na 9. místě dneska Syndrom a jejich Co dál. Kapela, která si jede 90-kovej feeling a očividně to funguje. No a 8. patří kapele Neřvě na mě se songem V moderním pojetí. Tak si je dáme pěkně rovnou za sebou.

0: se to kurva mohlo stát?
1: Česká desítka s Aňou, to je pořad, který právě ladíte na rádiu Rock Zone a tohle byla dnešní 9. a 8. pozice. Syndrom a neřvi na mě. Čeká nás další song s pořadovým číslem 7. Tam se nám dneska drží Displayed a jejich No Escape. Tvrdší věc, která se v desítce zabydlela, ale pěkně rychle.
2: Rádio Rock Zone.

Posloucháte Radio Rock Zone a tohle bylo sedmý místo v podobě kapely Displayed. Mrkneme na šestku. Na šestém místě dneska Primadonna a jejich Na kolenou. Minule novinka a teď se nám tu pěkně zabydluje a pomalu, ale jistě si to sbírá svoje publikum.

Máme za sebou polovinu český desítky s Anjou, tohle bylo 6. místo v podobě kapely Primadonas. Posloucháte českou desítku s Anjou a teď si dáme tradiční zastávku mimo žebříček. Tip od Anjou, místo, kde si připomínáme kapely a interprety, co si zaslouží nebýt zapomenuti a jejich songy pořád zní. Dneska si připomenem kapelu Jaksi Taksi a jejich song Škola. Kapela, která patřila k výrazným jménům český punkrockový scény a její songy si dodnes lidi zpívají na koncertech. Škola je přesně ten typ tracku, který vás vrátí zpátky o pár let. Tak si ho pojďme připomenout. Mimochodem, Jaksi Taksi jedou teď turné s kapelou Zakázaný ovoce, o který dneska taky ještě uslyšíme. Tak si zajděte na koncert a my si teď dáme Jaksi Taksi v rámci tipu od Anjou.

Tak dnešní tip od Aňu máme za sebou, dneska v podobě kapely Jaksi Taksi, a my se vracíme zpátky do aktuální české desítky. Mrkneme na 5. a 4. místo. Na 5. dneska On the Riverbank a jejich Are You Scared Too? A na 4. tam se drží kapela, o který jsem slíbila, že o ní dneska ještě uslyšíte, Zakázaný ovoce a jejich Mezi láskou a nenávistí. Stálice české scény, která pořád vydává nový materiál, a i pro tuhle pecku můžete dneska hlasovat. Tak jdem na to, pustíme se do toho a pustíme si 5. a 4. místo.

Posloucháte Radio Rock Zone a tohle bylo dnešní pátý a čtvrtý místo On the Riverbank a Zakázaný ovoce. A teď jdeme na novinky. První novinkou je kapela Adovany a jejich track Bed Wars. Tahle kapela rozhodně není nováčkem na scéně. Už nějakou chvíli je pozoruju a letos vydali už svoji třetí desku se stejným názvem jako song, který si dneska představíme, Bed Wars. A musím říct, že tahle pecka mě moc baví. Druhou novinkou jsou Joyless as Fuck se songem Rivers. Kapela s trochu kontroverzním názvem a přiznám se, že když mi od nich přišel mail, podle názvu jsem si trochu myslela, že jde o spam, ale byla jsem statečná, rozklikla jsem to a jsem za to moc ráda, protože jejich skladba Rivers je fakt dobrá. Tak jo, novinky známe, pojďme si je pustit. Adovany a jejich Bed Wars a taky Joyless as Fuck a song Rivers letí k vám. Radio Rock Zone.

Dnešní novinky České desítky s Aňou máme za sebou. Adovany a Joyless as fuck. I pro ně můžete hlasovat na rockzone.cz, tak na to nezapomeňte, ať se můžou v našem žebříčku nějakou tu chvíli ohřát. A my jdeme na bedny. Na třetím místě dneska Světadíl a jejich prostor.

Dní číslo 3 máme za sebou, tak si dáme rychlou rekapitulaci. Na 10. místě kapela Nešfaleš a Vyšehradští jezdci, na 9. Syndrom a Co dál, 8. Neřvi na mě a V moderním pojetí, 7. pro kapelu Displayed a jejich song No Escape, 6. Primadonna a Na kolenou, 5. místo On the Riverbank a jejich Are You Scared Too, na 4. Zakázaný ovoce a Mezi láskou a nenávistí, 1. novinka dnešního dne Adovany a Bed Wars, 2. novinka Joyless as Fuck a jejich song Rivers, na 3. místě Světadíl a Prostor a teď nás čeká 2. Pearly Seconds a Krvavej měsíc.

Seconds a Krvavý měsíc. To bylo dnešní druhý místo české desítky s Aňou a my jdeme do finále. Na prvním místě jsou dneska Grammy a jejich Na první pohled. Kapela, která se postupně vyšplhala až úplně nahoru a dneska si bere oprávněně zlato. Díky, že jste poslouchali českou desítku s Aňou. Já jsem Anna Knauerová, alias Aňu. Hlasujte na rockzone.cz, podporujte českou hudbu a klidně nám pošlete i vlastní tracky. Třeba se tu s nimi potkáte příště. Slyšíme se zase příští týden, do té doby se mějte jak chcete. Čau!

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V pražském hotelu hořela bývalá sauna. Válka s Íránem rozděluje Trumpovy republikány a hokejisté na švédských hrách podlehli Finsku. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rock Zone vás vítá Ondřej. Hasiče zaměstnal požár na pražských Vinohradech. V suterénu hotelu v Blanické ulici v sobotu dopoledne hořela bývalá sauna. Hasiči evakuovali z budovy několik lidí. Dvě osoby se nadýchaly z plodin a skončily v péči záchranářů. Škoda se odhaduje na 2 miliony korun. Příčinu požáru zjišťují vyšetřovatelé. Hasičský zásah přitom blokoval provoz tramvají. Linky 10, 11 a 16 byly kvůli tomu v jednom směru odkloněné na Flóru. Obyvatelé Plzeňského kraje odevzdali policii více než 200 zbraní. Může za to právě probíhající zbraňová amnestie. Tuto možnost bez nebezpečí postihu mají lidé podle naší zpravodajky Kláry Fajstové do konce června.
2: Amnestie nabízí možnost odevzdat zbraně, střelivo, munici nebo výbušniny, které lidé mají doma bez příslušných oprávnění. Za první 4 měsíce obyvatelé kraje odevzdali 218 zbraní, přes 4000 kusů střeliva a 6 kusů munice. U ní se jednalo například o dělostřelecké nebo ruční granáty. Výhodou amnestie je, že pokud zbraň nesouvisí s trestnou činností, může odevzdávající osoba také zažádat o její řádnou registraci. Klára Fajstová, Plzeňský kraj.
1: Válka s Íránem rozděluje Trumpovy republikány. Jedna strana nekompromisně žádá ochranu Izraele. Další křídlo zastánců, America First, odmítá v nekonečném konfliktu na Blízkém východě utrácet další miliardy. V informacích je zmatek. Většina řadových Američanů vojenské operace na Blízkém východě zásadně odmítá.
3: Předvolební heslo prezidenta Trumpa, že Amerika bude na prvním místě, v tomto případě neplatí. Spor o budoucnost americké role na Blízkém východě se prohlubuje. Nesouhlas veřejnosti i politiků umocňuje prudký nárůst pohonných hmot a obavy z globální recese. Rozkol je patrný nejvíce u mladších republikánů, kde sympatie k Izraeli a podpora vojenských operací klesly na minima. Americký ministr zahraničí Rubio oznámil ukončení hlavní fáze války. Napětí v regionu a spory o tom, kdo dosáhl vítězství, ale pokračují. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Čeští hokejisté v sobotu na švédských hrách pohořeli. Ve svém druhém utkání na turnaji podlehli Finsku 2-3 a nenavázali na úvodní čtvrteční výhru nad domácí reprezentací 3-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka si tak připsali třetí porážku z posledních 4 zápasů v závěrečné přípravě na mistrovství světa. V neděli v poledne se Češi na závěr turnaje utkají se Švýcarskem. V noci čekáme jasno až polojasno, výjimečně se vytvoří mlhy. Nejnižší teploty budou klesat ke 4 stupňům, v údolí až k 1 stupni a lokálně nějaký ten přízemní mrazík. V 1000 metrech na horách bude v noci kolem 3 stupňů. Přes den v neděli bude jasno až polojasno, ráno s výjimečnou mlhou, odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty maximálně 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

nás čeká zatím poslední deska Rolling Stones Hackney Diamonds. Vyšla na konci října 2023 a způsobila senzaci. Kapela věkově kolem 80 zněla svěžněji než spousta mladých muzikantů. Stouni na desce pracovali 4 roky a vystřídali přitom 5 nahrávacích studií. 3 z 12 skladeb potom vyšly jako singly a spolu s ostatními skladbami je uslyšíme večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Většina Čechů je proti snižování výdajů na obranu. Na budovu maďarského parlamentu se vrací vlajka Evropské unie a Američané hubnou. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rock Zone vás vítá Ondřej. Snižování výdajů na obranu podporuje pouhých 17% Čechů. Pro jejich zachování na 2% hrubého domácího produktu je 24% lidí. Dalších 27% dotázaných by preferovalo jejich růst na průměr Severoatlantické aliance, který byl loni 2,8 HDP. Nadprůměrný podíl HDP by pak do obrany investovalo 17% veřejnosti. Vyplývá to z dubnového průzkumu agentury STEM. Z něj také vyplývá, že pro zvyšování výdajů na obranu jsou obecně lidé lépe zajištění a voliči bývalé vlády. Proti investicím do obrany jsou spíše lidé starší a s nižším vzděláním. V Maďarsku začalo ustavující zasedání nového parlamentu. Ten vzešel z dubnových voleb, ve kterých drtivě zvítězila středopravicová strana TISA. Nově jmenovaná předsedkyně zákonodárného sboru Agnes Forsthofferová nařídila, aby se na budovu instituce vrátila vlajka Evropské unie. Informuje o tom agentura AFP. Zákonodárci také podle očekávání zvolili odpoledne novým premiérem země šéfa vítězného politického uskupení Petera Magyara. Dosavadní předseda vlády Viktor Orbán končí v čele kabinetu po 16 letech. Už dříve řekl, že se zároveň vzdá poslaneckého mandátu. Vlna medikací na hubnutí mění Ameriku. Lidé už nechtějí sladké ani velké porce. Reagují už také potravinové řetězce. Narychlo musí měnit zboží v regálech, jinak by obchody mohly přijít o miliardy.
2: Léky a injekce typu Ozempic doslova válcují americký trh. Potravinové řetězce tady potvrzují jasnou změnu. Zákazníci kupují méně chipsů a sladkostí. Do košíku dávají menší krabičky a zdravější potraviny. Obchody na to musí reagovat okamžitě. Rodinná balení už nejsou hitem. Trh s potravinami se tak v USA nepřizpůsobuje vlastní chuti, ale potlačenému hladu. Experti odhadují, že pokud tento trend bude pokračovat, potravinářský průmysl by mohl přijít do roku 2030 o miliardy dolarů ročně. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa ohromuje obrovskou energií. Ve světovém rekordu v sobotu vyhrál v maďarském Segedu světový pohár na kilometrové trati. A to si minulou neděli místo přípravy na závody zaběhl pražský maraton. Ne všichni to olympijskému vítězi z Paříže schvalovali.
3: Je to takový hezký, že cokoliv si dám do hlavy, tak to prostě dokážu. Je to prostě disciplínou, kterou sobě mám. Vím, co mám odmakáno a vím, na co mám. Ale samozřejmě člověk nikdy neví, jak to dopadne, ale jsem rád, že to dopadlo hezky. Že můžu dát dárek svůj dceři k narozeninám, který slaví dneska, tak Emily, všechno nejlepší.
1: 33-letý Fuchsa teď zpětně maraton ocenil v tom, že mu pomohl mentálně. V sobotu ve finiši původně těsně porazil Petrova z Ruska, ale nakonec se o první místo podělili. V kariéře český kanoista ovládl 19. závod světového poháru. V noci bude jasno až polojasno, výjimečně se tvoří mlhy. Nejnižší teploty budou klesat ke 4 stupňům v údolích až k 1 a lokálně se objeví nějaký ten přízemní mrazík. V 1000 metrech na horách bude kolem 3 stupňů. Přes den v neděli bude jasno až polojasno, ráno s výjimečnou mlhou. Odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty maximálně 24 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 16.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Většina Čechů je proti snižování výdajů na obranu. Na budovu maďarského parlamentu se vrací vlajka Evropské unie a Američané hubnou. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rockzone vás vítá Ondřej. Snižování výdajů na obranu podporuje pouhých 17% Čechů. Pro jejich zachování na 2% hrubého domácího produktu je 24% lidí. Dalších 27% dotázaných by preferovalo jejich růst na průměr Severoatlantické aliance, který byl loni 2,8 HDP. Nadprůměrný podíl HDP by pak do obrany investovalo 17% veřejnosti. Vyplývá to z dubnového průzkumu agentury STEM. Z něj také vyplývá, že pro zvyšování výdajů na obranu jsou obecně lidé lépe zajištění a voliči bývalé vlády. Proti investicím do obrany jsou spíše lidé starší a s nižším vzděláním. V Maďarsku začalo ustavující zasedání nového parlamentu. Ten vzešel z dubnových voleb, ve kterých drtivě zvítězila středopravicová strana TISA. Nově jmenovaná předsedkyně zákonodárného sboru Agnes Forsthofferová nařídila, aby se na budovu instituce vrátila vlajka Evropské unie. Informuje o tom agentura AFP. Zákonodárci také podle očekávání zvolili odpoledne novým premiérem země šéfa vítězného politického uskupení Petera Magyara. Dosavadní předseda vlády Viktor Orbán končí v čele kabinetu po 16 letech. Už dříve řekl, že se zároveň vzdá poslaneckého mandátu. Vlna medikací na hubnutí mění Ameriku. Lidé už nechtějí sladké ani velké porce. Reagují už také potravinové řetězce. Narychlo musí měnit zboží v regálech, jinak by obchody mohly přijít o miliardy.
2: Léky a injekce typu Ozempic doslova válcují americký trh. Potravinové řetězce tady potvrzují jasnou změnu. Zákazníci kupují méně chipsů a sladkostí. Do košíku dávají menší krabičky a zdravější potraviny. Obchody na to musí reagovat okamžitě. Rodinná balení už nejsou hitem. Trh s potravinami se tak v USA nepřizpůsobuje vlastní chuti, ale potlačenému hladu. Experti odhadují, že pokud tento trend bude pokračovat, potravinářský průmysl by mohl přijít do roku 2030 o miliardy dolarů ročně. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa ohromuje obrovskou energií. Ve světovém rekordu v sobotu vyhrál v maďarském Segedu světový pohár na kilometrové trati. A to si minulou neděli místo přípravy na závody zaběhl pražský maraton. Ne všichni to olympijskému vítězi z Paříže schvalovali.
3: Je to takový hezký, že cokoliv si dám do hlavy, tak to prostě dokážu. Je to prostě disciplínou, kterou v sobě mám. Vím, co mám odmakáno a vím, na co mám. Ale samozřejmě člověk nikdy neví, jak to dopadne, ale jsem rád, že to dopadlo hezky. Že můžu dát dárek svůj dceři k narozeninám, který slaví dneska, tak Emily, všechno nejlepší.
1: 33-letý Fuchsa teď zpětně maraton ocenil v tom, že mu pomohl mentálně. V sobotu ve finiši původně těsně porazil Petrova z Ruska, ale nakonec se o první místo podělili. V kariéře český kanoista ovládl 19. závod světového poháru. V noci bude jasno až polojasno, výjimečně se tvoří mlhy. Nejnižší teploty budou klesat ke 4 stupňům v údolích až k 1 a lokálně se

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

Letos srpnu to bude 36 let od pamětihodného koncertu Rolling Stones na Strahovském stadionu. Proběhl skoro na závěr velkolepého stonovského turné Steel Wheels, které mělo za cíl propagovat stejnojmenou desku. Album Steel Wheels vyšlo 29. srpna 1989, obsahovalo 4 hity a o 5 let později to bylo první digitálně stahovatelné album kapely. A nás čeká večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V pražském hotelu hořela bývalá sauna, válka s Íránem rozděluje Trumpovy republikány a hokejisté na švédských hrách podlehli Finsku. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rock Zone vás vítá Ondřej. Hasiče zaměstnal požár na pražských Vinohradech. V suterénu hotelu v Blanické ulici v sobotu dopoledne hořela bývalá sauna. Hasiči evakuovali z budovy několik lidí. Dvě osoby se nadýchaly z plodin a skončily v péči záchranářů. Škoda se odhaduje na 2 miliony korun. Příčinu požáru zjišťují vyšetřovatelé. Hasičský zásah přitom blokoval provoz tramvají. Linky 10, 11 a 16 byly kvůli tomu v jednom směru odkloněné na Flóru. Obyvatelé Plzeňského kraje odevzdali policii více než 200 zbraní. Může za to právě probíhající zbraňová amnestie. Tuto možnost bez nebezpečí postihu mají lidé podle naší zpravodajky Kláry Fajstové do konce června.
2: Amnestie nabízí možnost odevzdat zbraně, střelivo, munici nebo výbušniny, které lidé mají doma bez příslušných oprávnění. Za první 4 měsíce obyvatelé kraje odevzdali 218 zbraní, přes 4000 kusů střeliva a 6 kusů munice. U ní se jednalo například o dělostřelecké nebo ruční granáty. Výhodou amnestie je, že pokud zbraň nesouvisí s trestnou činností, může odevzdávající osoba také zažádat o její řádnou registraci. Klára Fajstová, Plzeňský kraj.
1: Válka s Íránem rozděluje Trumpovy republikány. Jedna strana nekompromisně žádá ochranu Izraele. Další křídlo zastánců, America First, odmítá v nekonečném konfliktu na Blízkém východě utrácet další miliardy. V informacích je zmatek. Většina řadových Američanů vojenské operace na Blízkém východě zásadně odmítá.
3: Předvolební heslo prezidenta Trumpa, že Amerika bude na prvním místě, v tomto případě neplatí. Spor o budoucnost americké role na Blízkém východě se prohlubuje. Nesouhlas veřejnosti i politiků umocňuje prudký nárůst pohonných hmot a obavy z globální recese. Rozkol je patrný nejvíce u mladších republikánů, kde sympatie k Izraeli a podpora vojenských operací klesly na minima. Americký ministr zahraničí Rubio oznámil ukončení hlavní fáze války. Napětí v regionu a spory o tom, kdo dosáhl vítězství, ale pokračují. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Čeští hokejisté v sobotu na švédských hrách pohořeli. Ve svém druhém utkání na turnaji podlehli Finsku 2-3 a nenavázali na úvodní čtvrteční výhru nad domácí reprezentací 3-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka si tak připsali třetí porážku z posledních 4 zápasů v závěrečné přípravě na mistrovství světa. V neděli v poledne se Češi na závěr turnaje utkají se Švýcarskem. V noci čekáme jasno až polojasno, výjimečně se vytvoří mlhy. Nejnižší teploty budou klesat ke 4 stupňům, v údolí až k 1 stupni a lokálně nějaký ten přízemní mrazík. V 1000 metrech na horách bude v noci kolem 3 stupňů. Přes den v neděli bude jasno až polojasno, ráno s výjimečnou mlhou, odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty maximálně 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Letos srpnu to bude 36 let od pamětihodného koncertu Rolling Stones na Strahovském stadionu. Proběhl skoro na závěr velkolepého stonského turné Steel Wheels, které mělo za cíl propagovat stejnojmenou desku. Album Steel Wheels vyšlo 29. srpna 1989, obsahovalo 4 hity a o 5 let později to bylo první digitálně stahovatelné album kapely. A nás čeká večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Většina Čechů je proti snižování výdajů na obranu. Na budovu maďarského parlamentu se vrací vlajka Evropské unie a Američané hubnou. U rychlého přehledu zpráv na rádiu Rock Zone vás vítá Ondřej. Snižování výdajů na obranu podporuje pouhých 17% Čechů. Pro jejich zachování na 2% hrubého domácího produktu je 24% lidí. Dalších 27% dotázaných by preferovalo jejich růst na průměr Severoatlantické aliance, který byl loni 2,8 HDP. Nadprůměrný podíl HDP by pak do obrany investovalo 17% veřejnosti. Vyplývá to z dubnového průzkumu agentury STEM. Z něj také vyplývá, že pro zvyšování výdajů na obranu jsou obecně lidé lépe zajištění a voliči bývalé vlády. Proti investicím do obrany jsou spíše lidé starší a s nižším vzděláním. V Maďarsku začalo ustavující zasedání nového parlamentu. Ten vzešel z dubnových voleb, ve kterých drtivě zvítězila středopravicová strana TISA. Nově jmenovaná předsedkyně zákonodárného sboru Agnes Forsthofferová nařídila, aby se na budovu instituce vrátila vlajka Evropské unie. Informuje o tom agentura AFP. Zákonodárci také podle očekávání zvolili odpoledne novým premiérem země šéfa vítězného politického uskupení Petera Magyara. Dosavadní předseda vlády Viktor Orbán končí v čele kabinetu po 16 letech. Už dříve řekl, že se zároveň vzdá poslaneckého mandátu. Vlna medikací na hubnutí mění Ameriku. Lidé už nechtějí sladké ani velké porce. Reagují už také potravinové řetězce. Narychlo musí měnit zboží v regálech, jinak by obchody mohly přijít o miliardy.
2: Léky a injekce typu Ozempic doslova válcují americký trh. Potravinové řetězce tady potvrzují jasnou změnu. Zákazníci kupují méně chipsů a sladkostí. Do košíku dávají menší krabičky a zdravější potraviny. Obchody na to musí reagovat okamžitě. Rodinná balení už nejsou hitem. Trh s potravinami se tak v USA nepřizpůsobuje vlastní chuti, ale potlačenému hladu. Experti odhadují, že pokud tento trend bude pokračovat, potravinářský průmysl by mohl přijít do roku 2030 o miliardy dolarů ročně. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa ohromuje obrovskou energií. Ve světovém rekordu v sobotu vyhrál v maďarském Segedu světový pohár na kilometrové trati. A to si minulou neděli místo přípravy na závody zaběhl pražský maraton. Ne všichni to olympijskému vítězi z Paříže schvalovali.
3: Je to takový hezký, že cokoliv si dám do hlavy, tak to